0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
0: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

0: preferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hit Radio Zlín.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Naše desky se nesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 gerhard.cz.

0: Radio Slin.
1: Happy birthday.

0: Matracezahubičku.cz.
1: Co?
0: Matracezahubičku.cz.
1: Cože?
2: Matracezahubičku.cz. Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: matracesahubičku.cz.
1: Co?
0: Matracesahubičku.cz.
1: Cože?
2: Matracesahubičku.cz. Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hranice pro odchod do důchodu se zatím posouvat nebude. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ale ostře kritizují. Koalice zatím nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Zákeřní hantavirus by se neměl objevovat v Česku. Riziko jeho výskytu je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situace kolem výskytu viru v zahraničí ale české úřady sledují a krajští hygienici a lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Loď, která pluje pod nizozemskou vlajkou a na níž se lidé hantavirem nakazili, je aktuálně u španělských Kanárských ostrovů. Víkendové derby pražských S se dohraje dnes odpoledne. Přesně ve 12 hodin totiž zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slávii, která v závěru utkání porušila povinnosti pořadatele, hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Už dříve se předseda Tvrdík nechal slyšet, že případné oslavy titulu budou bez fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Kroměříž pokračuje v instalaci podzemních kontejnerů na odpad. Přidá je na další 3 místa, konkrétně v Chropinské, Třasoňově a Sokolovské ulici. Kontejnery ukryté z velké části podzemí nahradí dosavadní klasické plastové kontejnery a přinesou řadu výhod. Pojmou víc odpadu, vypadají lépe a navíc v ulicích uvolní místo pro zeleň anebo parkování. Výměna začne v červnu. Teď dopoledne se nám na východě Moravy ještě může objevit občasný déšť. Odpoledne už ale budou srážky jenom výjimečné. Obloha bude zatažená až oblačná a maxima se zastaví mezi 11 a 14 stupni. Místy může zase foukat.
4: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak dneska už ten otevírák sedí teda. My jsme totiž, ahoj Jasmin, my jsme totiž to zapomněli včera s Davidem vyhodit. A ty jsi tady včera nebyla.
2: Ty jsi to zapomněl vyhodit.
1: Jo, takhle, já tak jsem to zapomněl vyhodit. Takže, týme, podejte hlášení. Jasmin, zde?
3: Ahoj, jsem tady.
1: David, zde?
2: Zde.
3: A Michal?
1: Taky zde. A vy tady jste taky, dobrovolně jste si nás pustili, posádka kompletní, tak můžeme začít. Dan Bárta, On My Head. Hit

0: 6 hodin, 5 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Mě by zajímalo, jak se vám vstávalo, protože minimálně u nás tady ve studiu je jeden člověk, který měl to vstávání takové náročné, tak aspoň pokračuj.
1: Je to pravda, tentokrát to vyšlo na mě teda. 2,5 hodiny cca spánek. Měla jsem koncert, pak jsem si říkala, hele, tak nebyla jsem tady kvůli koncertu včera, tak dneska bych už jako měla přijít, že jo? No,
0: to byl ten koncert vlastně, na který jsme v minutě šampionů, která nás čeká teď, rozdávali lístky, takže dorazili posluchači.
1: Jo.
0: Já jsem viděl nějaký fotky a vlastně jsem na tebe tak jako myslel, protože když jsem viděl fotky, co přišly do skupiny na WhatsAppu právě z toho tvýho koncertu, tak já už jsem se ukládal ke spánku a říkám si, tak to bude naopak. Míša bude vyspinkaný, ale zníš v pohodě, vypadáš fresh.
1: Jo, no tak to jsem ráda. Co vy, pánové?
2: No já jsem se ještě chtěl zeptat k tomu koncertu, ty jste nebyla ráno, takže ten koncert byl ráno, nebo jak si to máme vysvětlit?
1: Ne, ale vzhledem k tomu, že já začínala zpívat v 9:30 a to je doba, když stávám do rádia, že už jsem večer úplně mrtvá, tak jsem se potřebovala vydatnout trošku.
2: Jasně. To, že jsme tady zůstali ve dvou, to tě nechalo klidnou úplně.
1: Dobrý, co ty, Míšo? Jsi nás
2: nechala vyštychu.
0: Já jsem se chtěl zeptat na to stejný, ale vlastně pak jsem to nedovolil, tak se David zeptal, no, takže chápeme. No, já dobrý, já vlastně v pohodě, těšil jsem se na tebe.
1: Jo, no tak jo, co vy?
0: Co vy, kdo nás posloucháte, jaký máte ráno? Měli jste třeba náročnou noc, nebo máte pohodový ráno, to chceme vědět. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaký máte ránko. Číslo 777-937-777, no a mezi tím další muzika. Benson Boone, Beautiful Things, na Hit Radio v 6.07. Hezké ráno. Oh.

0: Benson nebo Hune.
1: Takhle vám hraje úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, no a startuje minuta šampionů, ptali jsme se vás, jaké máte ráno, nebo jakou jste měli noc, tak jdeme na to.
2: Andrea Brno vstává do práce.
1: Hezky. Roman Ostrava startuje auto.
2: Karolína Opava maže rohlík.
1: Barbora Karlovy Vary běží na směnu do práce.
2: Lukáš Lunchcrown prý neví, co je ráno, protože každý den vstává do práce ve 23.30.
1: Jak můžeš vstávat do práce ve 23.30?
2: To není ani noční, ani jako, asi to jde.
1: David Žacler, ráno klasika, holky vzbudit, vitamíny, obléknout svačinu, připravit tašky a odvést do školy. Danča a Naty vás pozdravují.
2: Simona Kladno právě chystá dětem snídaní.
1: Ahoj do rádia, tady Honza, se spánkem jsem na tom jako Jasmin, s tím, že já už jdu do postele. Honza.
2: Janča Praha teprve se rozkoukává.
1: A je to. No tak jako je z vašich zpráv cítit, že někdo z vás má náročné ráno, někdo, jak někdo vstává ve 23.30, to ani nejdeš spát snad, ne?
2: Přesně, jakože pracovní doba, co začíná nějak touhle dobou, to je zvláštní.
1: To vás obdivujeme. No tak nicméně, jsme rádi, že jste se nějak z té postele vykopali, no a co by vás mohlo zabavit teď, jsou další hity. Bude Michal Schulte a Rehab a taky Minelli, to je tohle. Rampampam na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Michal Šulte a Rehab, 6 hodin 17 minut na Hit Rádiu. Byla u vás včera bouřka? Dost pravděpodobně ano, někde krupobytí a na Liberecku se dokonce objevil úkaz, tady čtu, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Název Roll Cloud. A vlastně já, když jsem to čet, tak si říkám, nebo takhle, taky si všímáte, že za poslední roky se začaly tyhle bouřky pomenovávat jako anglicky, co dřív nebylo.
1: To je pravda, zároveň předtím se to pojmenovávalo po ženách, že jo? Takže vlastně my ženy teďka můžeme být klidný.
0: Jo, takhle, jakože prostě když přišel hurikán, tak se to pojmenovalo po ženský. Jo. Tak jako tam to docela chápu, ale tak jo, dřív...
2: Proč asi?
0: Ale tak dřív prostě byla bouřka, byla taková maková a dneska, abys tomu rozuměla, co se teda vlastně jako dělo, aby si s tomu vzala normálně česko-anglický slovník, jo, protože na shelf cloud a roll cloud.
2: Já jsem to taky včera četl, tady dokonce mám titulek, Libercem se prohnal impozantní roll cloud. Tak já jsem říkal, to by nějaká schůze členů generace Z, jo. Nebo nějaká, nějak, jako nějaký snack to možná zní. Ona to je přitom jenom jakoby bouřka, no.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Izomat stavebniny.
9: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
10: Cemix fasáda, trvalá paráda.
9: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Ve Vendrini v Kaštanové ulici bourala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. A na Opavsku v úseku mezi Hájem ve Slezsku a Dolním Benešovem probíhá údržba vozovky, tak dejte pozor.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestezlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Ray Dalton. Blood Running. 6.29, posloucháte Hit Radio a doufáme, že máte parádní ráno. Michal, Jasmin, David s vámi. A David má...
1: Ranní update. Jich Francie už zase žije filmem, v Cannes totiž startuje 78. ročník legendárního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude režisér Peter Jackson, převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí na začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Za levné balíčky z Číny si připlatíme. Evropská unie totiž zavádí clo na jejich dovoz 75 korun za každou kategorii zboží v zásilce. Zatímco v roce 2023 doputovaly do Česka zhruba 3 miliony zásilek nízké hodnoty, loni to bylo už 105 milionů.
0: I 75 korun za každou kategorii, takže když se objednáš 3 různý druhy zboží od jednoho prodejce, tak zaplatíš 3x 75 korun.
1: Přesně tak. Zatímco když objednáš balíček o 10 kusech stejného typu, tak je to jenom 75 korun.
0: Vy objednáváte něco takhle z Číny, nebo?
2: Moc to nepodporuju asi, no.
0: Tak já teda musím říct, já jsem jednou zkusil, jo, koupit díl do auta plastovej za asi za 200, který normálně stál 5000, přešlo to a pasovalo to. Hmm. Jo, takže zkušenost jako dobrá. Jinak si myslím, ona je to taková zásilka s překvapení, jo. Vlastně to bylo na poutích, nebo možná ještě štěstíčko se tomu říkalo, no. Že si to koupíš a vlastně zjistíš, co tam je až potom, no. Nicméně na tohle by bylo obří clo. Tohle je národní klenot.
1: Že tohle vždycky přijde dobře, že jo? Tohle vždycky vyzní dobře.
0: Tohle vyzní skvěle. Šrouby do hlavy. Lucie na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: tohle je Ina a Hot. 6.38
1: a taky úterní Hit Radio.
0: Hezké ráno.
2: Jasmin.
0: Máme tady dalšího člena týmu, který je o rok starší. Všechno nejlepší ti přejeme.
3: Děkuji. Proběhlo to v neděli, už to mám za sebou.
0: No, proběhlo to v neděli a mě by zajímalo, jestli to je teda ve stejném módu, jako když jste slavili narozeniny tvýho Kuby, a že jste to slavili asi 2 týdny puse, tak jako jestli to pokračuje ta party, nebo...
3: To takhle nebylo, jen jsme o tom jako často mluvili, ale jinak ne, měli jsme jednu neděli, kde jsme se sešli všichni, nebylo to takhle rosto do více dnů a je to, bylo to hezký.
0: No tak všechno nejlepší a mě by zajímalo, takhle, my musíme říct, kolik tě je, i když se to už neříká, protože on tady je totiž jeden konkrétní výzkum, jo, že vědci tvrdí, že po 26 kvalita volných mužů prudce klesá, že pokud si prostě nevybereš partnera do 26 let, takže už jako máš smolíka, no, že už to pak jako přebraný. Tak by mě zajímalo, tobě je teda o rok víc, 27, tak jako jestli jsi teda spokojená, jestli to jako klaplo.
3: Já si myslím, že klaplo, já jsem šťastná, já jsem spokojená 5. rokem, takže...
0: Davide, pojď mi se to dělat s tím prstínkem na té ruce. Normálně ty, Jasmin si automaticky začala otáčet prstýnek, který má jako deko, to není snubák, to je
3: to snubák. To není snubák, ale je na tom místě, máš pravdu.
0: To je dekorace, Jasmin si začala točit a bylo to jako, že vlastně se ti automaticky začalo v hlavě jako, tak jako mlít, že jo, tak by si mě mohl teda už vzít.
3: Ne, počkej, to byla sranda, protože jsme měli rodinnou oslavu a teďka se tam sešla Kubova mamka. Moje mamka a obě říkali, my jsme si mysleli, že to je nějaká jako oslava nějakých zásnub, že nám něco řeknete. A říkám, prosím vás, když jsme to takhle tady upíchli jako ze soboty na neděli, kdyby to bylo plánovaný takhle, tak se to řeší přece mnohem díl dopředu, kdyby jsme vám šli oznamovat něco.
1: A hlavně,
3: takový.
1: Kdyby bylo jenom na Jasmin, tak už by se to dávno stalo.
3: No přesně.
1: Že?
0: No to je pravda. A vy jste teda, počkej, takže to byly na oslavy a oslava narozek a byly tam teda oba dva rodiče, jo? Jako rodiče obou dvou, nebo?
3: Jo.
0: A jak to probíhalo?
3: Hele, to je na deal, to se
0: to řekám. Je na deal, dobře, tak tomu se ještě taky všechno nejlepší v případě, že i vy třeba slavíte narozeniny, taky vám přejeme všechno nejlepší. Za chvíli další hity My Chemical Romance, anebo Too Low a Habits. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: přesně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde
3: od lesa, koupí auto od Esa.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
5: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, LIS, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
4: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Ostravě v Moravské ulici u křižovatky s Plzeňskou se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A ve Vendrini v Kaštanové ulici taky bourala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle Hit Radio. Toulou v 6.54 posloucháte Snídaní šampionu. A mě by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten pocit, tu radost, když jste třeba našli peníze v bundě, v kapse, nebo když vám ty peníze třeba přišli na účet jen tak náhodou od někoho, kdo vám ty peníze třeba dlužil. Co?
1: Je taková náhoda, že to říkáš zrovna dneska, když mě před chvílí přistálo na účtě 2000 korun.
0: No protože tady, David tady úplně naskočil a říká, tyjo, co to je? A my říkáme, co se stalo? A David, mě přišli 2000. A říkám, co na tom je divnýho? A David říká, no, to jsou peníze od kluka, který si před asi, kolik říká, před pěti lety.
1: No před pěti lety si půjčil na 2 týdny peníze, no.
0: Ale počkej, musíš říct kolik, ale...
1: Já nevím, jestli chci zacházet takhle úplně do detailu. Jsou to jako desítky tisíc.
0: 30 tisíc to bylo.
2: Jo, takhle.
1: Bylo to 30 tisíc, no.
0: Takže po 5 letech ti přišly 2000, jo.
1: Je to tak, ale já to beru jako první vlašťovku. Vůbec to, že ten člověk ještě existuje, víš, o to jde.
2: Ježíš, to je perfektní.
0: Já si myslím, že bude chtít půjčit zas, jo, že si řekl, tak ukážu mu, jak jsem jako solventní.
2: Jo, jo, jo.
1: Solventní po 5 letech.
0: Jsem seriózní. Ale vlastně, jestli to bylo dobře, tak dejme tomu 30 tisíc, takže poslal ti dvojku, tak to máme 15x5, takže třeba jako v tvých 100 letech by to mohlo být spočítaný.
1: To ne, já teďka předpokládám, nebo takhle, já ho budu uhánět každý měsíc, a kdyby to bylo každý měsíc 2000, tak za 15 měsíců, no tak dejme tomu příští rok na podzim, že bych to mohl mít. No.
0: A je na tobě vidět, že už si tak jako zapomněl, to, že se na ně byl naštvaný, že to nevrátil, že už tam je jaká vidina.
1: Je to spíš podobný pocit, jako když si zapomenete v kapse u bundy třeba 500 a pak ji příští rok zase v zimě objevíte a máte z toho radost, jako kdyby to ty peníze vlastně nebyly nikdy vaše.
0: Je to tak, je to tak. No ale teďka vážně, by dlužil třeba někdo nějaký peníze, Jasmin?
2: Já musím říct, že mám štěstí na lidi a že asi zatím ne, zaklepu.
0: Tyjo, tak to mě takhle dlužila jednou bývalá kamarádka, no. Taky to bylo docela dost peněz a já ty peníze chtěla zpátky. A teďka, on je totiž nejhorší, to mi asi odkýváte, pak se prosit o svoje peníze, jo? Prosím tě, už bys mohl a teďka, a fakt je to jako už trapný, jo? A mě to trapný nebylo. Tak jsem jí volal a volal a teďka najednou, že jako nedostupný účastník, tak si říkám, aha, tak si vypla telefon, no takhle, on se jí vybil, jak jsem jí furt volal, protože za chvíli přišla zpráva, volané číslo je opět dostupné, tak se mu ozvěte. Tak jsem se ozval a myslím si, že jako ten nátlak toho volání byl jako tak extrémní, že peníze přišly.
2: No nice. Tak.
0: Peníze přišly, takže to dopadlo. Tak pokud vám někdo něco dluží, zkuste třeba tuhle taktiku.
1: Mohli bychom z toho udělat takový měsíční seriál. Zase za měsíc, až se mu připomenu, tak vás budu všechny updateovat o tom, jestli přišla další splátka.
0: Tak a nebo mě napadlo, vy, kdo nás posloucháte, jestli vám někdo dluží, normálně napište nám jméno, příjmení, adresu, kolik to je, vyřídíme to přes Ether.
1: A co mi 10%?
0: 20.
1: Dobře.
0: David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio Gong Gong Gong v 6.57. Hezké ráno. We will

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno. Zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty dneska budeme platit míň. Vládou stanovená maximální cena totiž v úterý bude klesat, a to především u nafty. Litr benzínu zlevní o 39 haléřů, nejvyšší cena nafty tak klesne o korunu a 31 haléřů. Stále tak zůstane pod cenou benzínu. Spojené státy by mohly mít 51 států. Podle posledních zpráv americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by k USA připojil Venezuelu. Prozatímní prezidentka této jihoamerické země Rodriguezová ale včera uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států. Trump už dříve vyjádřil svoje přesvědčení, že ho Venezuela miluje. V Česku je stále sucho, podle meteorologů výrazně nepomohly ani deště posledních dnů. Nejhorší stupeň zůstává na zhruba třetině území naší republiky. Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Mikulášská obchůzka ve Žlutavě na Zlínsku se dostala na seznam kulturních tradic Zlínského kraje. Výjimečná je v tom, jak rozmanité masky obec obcházejí a také jak vznikají. Účastníci se totiž vyrábějí sami, často za pomoci starších generací, a jejich podoba se předává z otce na syna. Už týden před Mikulášem navíc po Žlutavě chodí takoví poslové, laufři, spolu s čerty. Zapisují přání dětí a dávají o sobě vědět práskáním bičů. Dnes nás na východě Moravy čeká zataženo až oblačno a objevit se ještě můžou i přehánky. Naměříme do 14 stupňů a místy bude foukat.
15: Firma Okno v Žlachovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
16: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Dobré ránečko.
18: Krásný ráno.
19: Snídaní šampionů.
17: 7 hodin, 4 minuty, je tady s námi taky samozřejmě David, je tobě hezký ránko, Dave.
13: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
18: A speciální pozdravy posíláme dneska i všem zdravotním sestřičkám, takže i mojí mamce, protože dneska je den zdravotních sester.
17: Tě, tak zdravíme všechny sestřičky, mimochodem takhle po ránu se často dějí odběry krve.
18: Je, no.
17: A já jsem byl takhle platonicky zamilovaný do sestřičky, Fakt? Která mi vždycky odebírala krev, tak je. Nevím, jestli to slyší, ale zdravíme všechny sestřičky a jsme moc rádi, že vás máme. Hity nachystaný, One Direction a Nelly Furtado. Pojďme na to.
20: Hit Radio Zlín.

0: Za malou chvíli 7:45. Ladíte úterní hitrádio, tohle je Nelly Furtado, dobré ráno. A mě by zajímalo, jestli už máte za sebou ten moment, kdy k jednomu stolu posadíte lidi, co vlastně spolu nemají vůbec nic společného, kromě toho, že jejich děti spolu spí. A ne seznámení rodičů. Někdo tady ve studiu to za sebou má a to je Jasmin.
1: Ano, teďka v neděli při oslavě narozek jsme teda seznámili naše rodiče.
0: Jaký to bylo?
2: A po 5 letech, jo.
1: No, tak kdyby byly jako obě rodiny ze stejného města, tak je to v pohodě.
0: Kdyby byly jeho rodiče normální, tak to je co.
1: Ne, ale Kubova rodina, přítelova, bydlí kousíček od Mariánských Lázní a moje rodina je z Prahy, takže tam se to moc jako nepotkávalo, ale Kubova rodina zrovna měla cestu do Prahy, tak jsme řekli, že to takhle vymyslíme.
0: Tak se spojilo.
1: Tak se to spojilo. A bylo to super, ačkoliv jsem se bála, protože moje rodina je taková jako echt od rány.
0: Jasně.
1: Já třeba ne, ale rodina prostě jo.
0: A Kubovi rodiče jsou takový kliděsové, ne?
1: Takový až jako pohádkově hodný. Jo. Mm-hmm. Takže se, ne, že by ta moje rodina nebyla hodná, ale je tam tenhle ten rozdíl. Jo.
0: To řekni, že na tebe byly zní normálně tvoji rodiče, můžeš?
1: A fakt jsem měla strach, i můj Kuba měl velký strach, ale všechno proběhlo v pohodě. Jako stalo se třeba to, že teda servírka se ptala manžela mojí mamky, mýho otčíma, jestli si dá alko nebo ne alko. Mm-hmm. A on říká, prosím vás, ne alko, fuj. A pak si objednával Kubu v táta, který je velký abstinent. Takže ten moment potom byl takový jako dost špatný a těchto těch věcí tam bylo víc, ale nebyl to žádný velký problém, jenom takovýhle malý jako jo, to jo.
0: Já jsem se do tebe, já to nezažil, jo, no. Důležitý říct, tak se do tebe jako vžívám, protože si dokážu představit, anebo spíš si nějak nedokážu představit, co se bude dít, až se setkají dvě entity, moje rodiče a přítelčeniny rodiče, jo, co se jako bude dít, protože přesně pak se ti honí hlavu a teďka, a co když řekne tenhle něco špatně, a co když tenhle a tohle, a já nebudu zbude úplně blbec?
1: Jo, jo,
2: no.
1: Jo.
2: Ale, tyhle akce, no. Promiň, jsou hodně specifický tím, že vlastně všichni účastníci jsou do značné míry nervózní. Jo. Jak to dopadne? A všichni chtějí, aby to dopadlo dobře. Takže podle mě ten stres, nebo jako je částečně na místě, ale ono to nakonec stejně dopadne vždycky dobře, protože všichni chtějí, aby to dopadlo dobře.
0: Takže prostě je důležité nalejt na začátku všechny.
2: Asi
1: ale
2: tak.
1: Mám tip, měli jsme sebou mojí 10letou ségru. A když tam máte sebou už nějaký dítě, tak je to pecka, protože většinou se všechno stáčí k tomu dítěti. Bohužel nemohl přijít můj brácha, který má jako v podstatě novorozeně. Takže kdyby tam byla ještě malička ta holčička, tak, úplně malička,
2: takže
1: tak
2: to rozmělnit
1: super.
2: Pozornost.
1: Přesně, ano.
0: To
1: ano.
0: Je dobrý plán. To děkuju. To se určitě hodí. No tak mě by zajímalo ještě teda, jak vypadalo setkání Davidových rodičů a rodičů tvé partnerky Evy.
2: Úplně v pohodě. Taky ze začátku nervozita, ale potom se trošku něco málo popilo. Takže se, to šlo
0: no,
2: úplně
0: tak,
2: hladce.
0: Tak to říkám, takže víš, o čem mluvím. Tak já to mám v plánu taky, až to někdy k tomu dojde. No tak zajímá nás, vy kdo nás sladíte, kdy u vás třeba proběhlo to první setkání rodičů, jestli po měsíci, nebo jestli jste se třeba potkali až na svatbě. A třeba jaký největší trapas se stal, když se teda ty rodiče, tyhle dvě entity, jak já říkám, jako setkali, jo. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777, nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou na WhatsApp. Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Robin Schulz, Fastboy. 7 hodin 19 minut, krásné ránko. Letíte Hit Radio a bavili jsme se o tom, že se stala velká věc. Rodiče, tady Jasmin, se potkali s rodiči jeho Kuby poprvé po kolika 5 letech.
1: Ano.
0: Velké setkání. No, dostali jsme se k tomu, jak probíhalo vaše setkání mezi vašimi rodiči a rodiči vašeho partnera. Jestli tam došlo k nějakému bizárku, nebo jak to probíhalo. Přišlo od vás spousta hlasovek a spousta zpráv.
1: Marek píše, ahoj, já mám ze seznámení našich rodičů velký respekt. Dobrovolně se do toho nehrneme. Přítelkyně rodiče by se s mojí mámou přizabili. Nejspíš k tomu dojde až na svatbě.
0: To se mi líbí, že už jako, to tak jako predikuje dopředu a vlastně, že k tomu napsal, že k tomu dojde až na svatbě, jo? Tak co je lepší?
1: No právě, aby vám to neskazilo tu svatbu, pak nějaký fopáčko, že jo? Jako, no, nevím.
0: To bude mela. Taky píše Bobina, naši rodiče se komplet potkali 2 roky po svatbě, nachystala se zabíjačka a nějak to prošlo dobře bez extra komplikací. Naši jsou, jak slušně říct, švihlí. Od chlapa jsou to samý. Brali jsme se v covidu po 2,5 roku soužití. Svatba byla jen ve 4 bez rodiny. Od té doby se stále udržuje velmi vřelý vztah na dálku. V závorce bydlí od sebe 30 minut jízdy, ale všem to maximálně vyhovuje.
1: Tak hlavně, že jsou spokojení. Další zpráva, dobré ránko, je to už dlouho, ale pamatovat si to budu do smrti. Před svatbou přišli manželovi rodiče k nám, tchán si ještě nesedl a hned se zeptal na plnou hubu. Tak jaký má věno, kolik přinese do rodiny? V tu chvíli jsem si říkala, mám si ho vůbec brát? Hezký den, Jarmila. No a jen tak po 30 letech jsem se pak rozvedla.
0: To je geniální. Taky tady máme hlasovku od Káti.
2: Moji rodiče se seznámili také v 5 letech vztahu a vlastně při tom setkání se zjistilo, že naši otcové spolu byli na stejné vojně, takže se to pak neslo krásným a přátelským duchu, ale všichni jsme se toho samozřejmě předem báli.
0: Káťa musela šeptat,
1: ale hele, přišla ještě zpráva od Zuzky, teď jsem jí rychle přečetla, hodně mě baví. Ahoj, nemám přímo vlastní trapný zážitek ze seznamování rodičů, ale můžu jeden takový prásknout na svého bratra. Měl první vážný vztah, už je to dávno, bylo mu asi 18, a my jeli na seznámení k domu rodičů jeho přítelkyně. Podotýkám, že velmi seriózní rodina. Náš táta byl tak nervózní, že se opil a hovor se stočil na téma, komu smrdí nohy. A jelikož je náš otec velmi pyšný na to, že jemu teda ne, tak ve stylu důkaz místo slibu. Zlékl ponožky a hodil je po mamince slečny, aby se teda přesvědčila. No tato láska mému bratrovi nevydržela. Tak to je skvělý.
0: To je dobrý.
1: Jako hnus, ale dobrý.
0: To je dobrý, to je skvělý, to je paráda. Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Ahoj, tady Tomáš. Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni by dali přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no.
0: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tamto jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
0: Yes.
3: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet. Jo, takže naštěstí jsem zdrhl a druhý den jsme tam přišli se jako představit i s rodičema. Takže tento potom přešel jako tak v klidu mlčením, ale pak mi to nechal sežrat.
1: Ježiště.
3: Tak zatím, čau.
1: Tome, děkujeme za hlasovku, děkujeme i za všechny zprávy, tohle je boží, takovýhle historky.
0: Nejlepší seznámení. No tak, jestli vás něco v brzké době čeká, tak teď už, myslím si, můžeme říct, tak nějak trochu tušíte, na co se připravit. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Co?
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Cože?
7: Matrace za hubičku CZ.
8: Daně, účetnictví, mzdy, LScouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LScouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz
9: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně, nebo na mpo-matrace.cz.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
10: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
11: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase hranice Valmes za Hustopečemi nad Bečvou se srazilo osobní auto se zvěří, dejte pozor. A v Ostravě v Moravské ulici u křižovatky s Plzeňskou se srazila dvě auta, počítejte s omezením.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Chrupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Linkin Park v 7.31. Tohle je úterní Hit Radio a snídaně šampionů a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ani opice na Gibraltaru nejí zdravě, tamní makakové jsou proslulí svou drzostí a mlsností, často se jim proto stává, že jim po ukradení nezdravého jídla není dobře. Na sklidnění žaludku a doplnění chybějících bakterií a minerálů proto jedí hlínu. A teď jedna gratulace do Spojených států. V Texasu se narodila jednovaječná čtyřčata. Holčičky, které byly počaty přirozeně bez lékařských zásahů, dostaly jména začínající písmenem A. Amora, Analia, Aria a Azura. Jeden z nejikoničtějších filmů historie slaví kulaté narozeniny. Od premiéry Top Gunu uběhlo už 40 let, samozřejmě toho prvního dílu. Stal se jedním z největších hitů 80. let a s Toma Cruise udělal světovou hvězdu.
3: To jo, Tom je dobrý.
0: 40 let, jo.
2: Já jsem si schválně zadal na internetu 10 největších zajímavostí o filmu Top Gun a minimálně ta první mě přijde opravdu hodně zajímavá. Věřte, že námořnictvo USA po filmu zaplavili přihlášky. Po premiéře filmu v roce 1986 vzrostl zájem o vstup do amerického námořnictva o 10%.
3: Takový nábor to byl.
0: Takový nábor, tak vlastně si říkám, že bychom mohli vyřešit nedostatek policistů, hasičů, zdravotních sester, doktorů v České republice, že by se mohl natočit film a mohlo by se to jmenovat třeba, nevím, IZS. Třeba. Pojďme soutěžit. Dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026. O to hrajete celý tento týden v rychlé pětce. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shawn Mendes. Tohle je Hit Radio 7.35 a tohle bude Rychlá pětka. Celý tento týden rozdáváme dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného. Rychlá pětka.
1: Show Marka Ztraceného na Letenské pláni přichází na ní vlastně po vyprodaných dnech. Má to být obrovská audiovizuální show, my jsme ho tady měli na rozhovoru nedávno. Kousíček nám ukázal to, jak by to mohlo vypadat a teda máte se na co těšit, to jo.
0: No máme se na co těšit, my tam u toho budeme totiž s vámi, no a kdo tam vyrazí dost pravděpodobně zadarmo, bude Eliška. Eliško, hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, ty jsi napsala, že bys chtěla vyhrát lístky pro svoji maminku, že Marka Ztraceného poslouchá každý den a že by ráda šla na ten koncert, tak byste vyrazili spolu nebo bys to věnovala mamince, ať někoho pozve třeba?
2: Ne, ona měla v plánu, že půjde s tátou.
0: Aha, Takže ty soutěžíš vlastně pro rodiče, tak to je parádní. No tak Eliško, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké barvy má logo sociální sítě

0: Varšava.
1: Ty jsi neuvěřitelná! Neuvěřitelná, Eliško. Vyhráváš dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni pro tvé rodiče.
0: Děkuju.
2: Moc gratulujeme, snad budou mít rodiče taky radost.
0: Jo, táta je tady se mnou v autě a má.
1: Je? Má, tak ahoj tati, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Máš skvělou dceru, táto. Tak ještě mi, Eliško, řekni, prosím, chceš něco zahrát, když už teda si nevyhrála nic, ale vyhrál jsi lístky pro rodiče. Nějakou písničku, něco, co hrajeme?
0: Mně je to jedno, třeba něco od Kabátu.
1: Fakt jo? Takhle jako...
2: Tak jo, po ránu to
1: jako
2: rozjedem. Zostra,
1: no tak počkej.
2: Hele, co by ne?
1: Už to tam ladím, hele, tak Kabát, tak třeba zkusíme Malou dámu nebo Burlaky, nebo co máš ráda?
0: Burlaky,
1: hele, letí to tam. No tak jo, lístky posíláme, Baru, měj se krásně, užijte si den a užijte si hlavně koncert, ahoj.
0: Děkujem.
2: Ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
1: A teď taky Kabáti. Burlaci, hezké ráno.

0: se vlastně líbilo, teďka mi došlo, že Eliška vyhrála pro své rodiče lístky na Marka Ztraceného, když jsme se ptali, co by si chtěla nechat zahrát, tak tam střelí kabáty.
1: Táta půjde na Marka.
0: Přesně.
1: A ona tady jede budlaky.
0: Za doprovodu kabátu. 7.42, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Já jsem se s vámi chtěl probrat jednu věc, nevím, jestli jste si toho všimli, ale to, že mladá generace, Gen Z vlastně, bychom mohli říct, a vlastně tak trochu mileniálové,

0: se už v práci jako nezdraví, že zmizelo úplně takové to tradiční ahoj v práci.
1: Myslím, že vůbec nechodí do práce teda, tak chodí, ale nezdraví. Jo?
0: Takhle, když už jako někdo z ní přijde, tak jako nezdraví. Jo, že už vlastně nezdraví nahlas, že už to je jenom takový, že jako kývnou nebo jako zvednou obočí jako...
2: Jasně.
0: No, pozdravil jsem tě teďka.
2: Já musím říct, že s tím tu zkušenost mám, ale naopak teda se staršíma lidma, i klidně v téhle budově, jo, že opravdu mě to vždycky tak jako popíchne, vytočí, nic neřeknu, jo, ale prostě když někoho pozdravím a ten člověk a zpravidla právě starší než já mi neodpoví, tak mi to teda hodně vadí.
0: Se líbí, jak si vlastně vyřizuješ účty přes éter, protože víme, že na recepci hraje Hit Radio.
2: Ne, tam na recepci u nás tam jsou dobrý.
1: Tak, říkala, že ne teďka.
2: Ne, máme víc recepcí tady.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz. 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
8: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Ostravě v Orlovské ulici leží na vozovce sražená zvěř. Projíždějte opatrně a na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou dejte pozor na porouchané auto, doprava tam zpomaluje.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Shabuzi, A Bar Song, 7:53, krásné ráno.
1: Jak už jsme tady dneska trošičku naťukli, v Texasu se stal zázrak a narodili se tam jednovaječný čtyřčata, jo, čtyři úplně identický holčičky, ale oni mají všichni jméno od A, i rodiče mají jméno od A, ale ty čtyři novorozeňata se jmenují Amora, Aria, Azura
2: a Analia.
1: To jakože bej ta čtvrtá holčička, to je fakt za trest. Proč to dělají ty rodiče?
0: Nevím, no, tak asi jako už došli holčičí jména na A, tak tam prostě museli střelit tohle. Nicméně jako čtyři stejný dcery, jo.
1: Jako mohla to být Any, ale je to prostě Análie.
0: Je to Análie prostě, no.
1: To je jako, pecka.
0: Jinak je to takový Ctrl C, Ctrl V v reálném životě. Představ si, že bych tady byl já čtyřikrát.
1: No, ježiš, to si nechci představovat moc.
0: Já taky popravdě ani ne. I když, jak vždycky říkáme, když jako potkáš někoho, kdo nestíhá, říkáte, já jsem musel prostě rozštvrtit, abych jako všechno stíhal, ty musel být čtyřikrát na tom světě, no vidíš, no, ty tady jsou čtyřikrát. No.
1: Jde to.
0: Jo, ale jako představ si tu logistiku, jo. Čtyřikrát plínky, čtyřikrát krmení, čtyři prostě brečení najednou, nebo vlastně ani ne najednou, jedno brečí, přestane, brečí no, druhý je. A takhle to jede furt dokola, takže se mají na co těšit, no.
1: A pak v pubertě třeba, že jo, čtyři holky v pubertě pod jednou střechou, to budou mít teda hodně záživný rodiče.
0: No, to se má taťka na co těšit, to bude moc prýma.
3: To nemohlídáš. Já jsem jenom hledal schválně, jaká je pravděpodobnost, že budete mít čtyřčata, tak myslím, že je to 1:700 000 porodů, takže na každých 700 tisíc porodů jedna čtyřčata.
0: Takže teďka vyhrál bingo, i s Analkou. Dáme ano, David, 7:55, hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak, příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pojišťovny mají napilno, lidé po celé republice hlásí škody po včerejších bouřkách, a to především na Moravě. Lokálně tam napadlo i 40 mm srážek a nechyběly kroupy. Nejčastěji byly potom hlášeny vytopené sklepy a další objekty. Když na setkání s Vladimírem Putinem, tak jedině bez hodinek. Paranoja ruského prezidenta podle zahraničních médií vrcholí. Už dříve byly zakázány v jeho přítomnosti telefony a jiná technologická zařízení. Nyní se přidaly hodinky, a to digitální i mechanické. Výjimku mají jen lidé, kteří mají ruskému prezidentovi nejblíž. U žádné kukly a pyrotechnika Slavia podle předsedy Tvrdíka podnikne rázné kroky proti neurvalým fanouškům. A to v reakci na události sobotního derby. V budoucnu by mohly být u turniketů kontrolovány občanské průkazy. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Kroměříž pokračuje v instalaci podzemních kontejnerů na odpad. Přidá je na další tři místa, konkrétně v Chropiňské, Třasoňově a Sokolovské ulici. Kontejnery ukryté z velké části podzemí nahradí dosavadní klasické plastové kontejnery a přinesou řadu výhod. Pojmou víc odpadu, vypadají lépe a navíc v ulicích uvolní místo pro zeleň anebo parkování. Výměna začne v červnu. Teď dopoledne se nám na východě Moravy ještě může objevit občasný déšť. Odpoledne už ale budou srážky jenom výjimečné. Obloha bude zatažená až oblačná a maxima se zastaví mezi 11 a 14 stupni. Místy může zase foukat.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Hezké úterní ráno.
17: Ahoj, ahoj, ahoj.
18: Snídaně šampionů.
16: Já jsem si všiml, že pokaždý, když řeknu spojení hezké ráno, hezké úterní ráno, tak ty řekneš ahoj, ahoj.
17: No a víš proč? Protože ty řekneš i ráno a i ten den, a co já se budu opakovat, tak já ahojuju tady.
16: No jasně, tak no. Ahoj. A ahoj i tobě, co řekne David na to?
19: Čau.
16: Čau.
17: Čau, čau. Čau.
16: Tak říkáme i ahoj, krásné ráno vám všem, samozřejmě, kdo nás ladíte, to nám dělá radost. Pharrell Williams, Happy, to by vás mohlo pobavit, no teď jo. Chvíli po osmé, tak pojďme na

0: jste se ještě 4 minuty zpátky mračili, tak teď už je nálada 100 pro úplně jinde. Skvělej Pharrell Williams a jeden z nejpozitivnějších songů vůbec, Happy. Hit Radio 8.07. Dobré ránko, no a dneska slaví sestřičky.
1: Ano, už jsme říkali, že dneska je den zdravotních sester a děkovali jsme jim tady, protože doktor vás sice operuje, ale sestra se o vás stará.
0: No to je ten důvod, proč si k tomu vracíme, protože si myslím, že si to zaslouží speciální samostatný vstup, protože za mě jsou sestřičky bytosti, které mají v popisu práce takovou jako, jak to říct, neviditelnou psychologii. Nemají to za prvý jednoduchý a za druhý jsou vlastně pořád tam, kde je potřeba, takový strážní anděle.
1: Nejenom teda neviditelnou psychologii, ale jak jsem říkala, tak moje mamka je zdravotní sestřička a vlastně vím, že ta práce je fakt těžká a děláš kolikrát věci, které jako, no vyžereš si to nejhorší, jo?
0: Takže ty máš doma sestřičku, zdravotní mamku, já mám taky sestřičku, zdravotní doma. Ty máš někoho, Davide, z lékařství doma?
2: Já mám jenom vzpomínky na zdravotní sestry v nemocnici na Slovensku. Nejenom, že se teda úžasně starali, ale taky úžasně vypadali.
1: No jasně, tak Slovensko, no slovenský tak holky jasně, to víme.
0: Tak sestřičky vypadají dobře, no proto říkám, že mám doma jednu. Tak by nás zajímalo, jestli byste třeba chtěli něco nějaké sestřičce vzkázat, vyřídit takhle přes éter. Pojďte do toho. 777-937-777, můžete přes WhatsApp jako hlasovku nebo zprávu. A my tady jednu sestričku s kramárou máme pro vás, tohle jsou Eláni, hezké ráno.

0: Rihanna Umbrella. Čtvrt na devět a úterní snídaně šampionů na Hitrádiu Fuších. Přejeme krásné ránko, vrátíme se k tomu, co jsme řešili, a to, že dnes je den zdravotních sester, tak jsme sestřičkám děkovali takhle veřejně přes éter, no a ptali jsme se vás, jestli byste chtěli něco sestřičkám vzkázat. Přišla od vás spousta zpráv.
1: Napsala třeba Simča z Ostravy, děkujeme moc, takže zřejmě sestřička. Nicméně Bobby napíše, k sestřičkám, dělám ve špitále jen papíry, takže holky a kluci taky, vydržte to s těma pacošima a hlavně s doktůrkama, jste nej, pac a pusu.
0: Se líbí, jak se pacientům říká pacoši.
1: Jo.
0: To je samozřejmě, když nějaký pacient je takový nevrdlejší, jak mu řeš, no to stane se s ten pacoš tohle. Taky píše Barča, ahoj, já bych chtěla takhle pozdravit, pochválit a poděkovat sestřičkám na dětské klinice ve fakultní nemocnici v Plzni. Pracuji jako lékařka, teď jsem sice doma na mateřské, ale moc ráda vzpomínám na časy, kdy jsme společně sloužili. Bez jejich pomoci, milých úsměvů a dobré nálady by ty služby tenkrát byly daleko horší. Jsou to andělé.
1: S tímhle souhlasí i Pája, ta napsala dobré ráno do rádia, chtěla bych moc pozdravit sestřičky z našeho hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. Nesmírně si vážím jejich velmi náročné práce, kterou vykonávají s láskou, empatií a obětavostí.
0: Nádherný. Taky tady máme několik hlasovek, pouštím.
2: Chtěl bych popřát mojí dceři Viktorce na interním oddělení Zlín. Vesměs všetkým holkám momentálně malují oddělení, chtěla bych jim popřát všechno nejlepší, zdraví, hlavně psychickou podporu a hodně pevného zdraví, protože nemají to jednoduché. Děkuji.
1: To nemají, my děkujeme za hlasovku.
0: A ještě tady máme hlasovku od Lucie.
3: No, jak mi jednou řekla naše profesorka, práce zdravotní sestry je poslání k poslání. Ale když se to dělá s láskou, tak to stojí za to. Takže kluci, holky, držte se, dělejte to s láskou, protože je to krásná práce a spruzová a naštvaná sestřička je horší než plnej bažan. Hezký den!
1: To je přesně ono.
0: Jste andělé, kluci, holky, sestřičky, sestřáci. Děkujeme, že vás máme a posíláme další hity. Do práce vlastně, pokud nás posloucháte v práci. Alex Warren, Ordinary samozřejmě pro vás, kdo to milujete na Hit Radio. Hezké ráno.

0: i dnes svůj den. Alex Warren, Ordinary na Hitrádiu v 8.20. No a za malou chvíli třeba něco k vám do auta. Kdo nás ladíte na cestách po republice, ať už se vracíte z práce, nebo jedete do práce, anebo jedete třeba na nějaký výlet, máte dneska volno. Bude Sia, Gimme Love, no a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, co vás kde na těch cestách drží. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: Proto.
2: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
4: Na tuhle muziku se vůbec nedá tancovat.
5: Kamenictví Gerhard. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival.
9: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýlmotor.cz.
13: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
14: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL-kuchyně.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou dejte pozor na porouchané auto, doprava tam zpomaluje. A ve Zlíně v okružní ulici na křižovatce se Středovou řídí provoz policie, tak opatrně.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestezlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Disturbed, Sound of Silence, 8.31 na Hit Radio, hezké ráno.
1: Ranní update.
0: S Davidem.
2: Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí ze začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Skutečná láska si zaslouží chránit každý den, to je hlavní motiv nové písničky od skupiny Elan. Novinka Večně milovaná je věnována ženám, matkám, dcerám a všem, kteří stále věří v zázrak opravdové lásky. 15 milionů dolarů, to je částka, kterou chce Dua Lipa po společnosti Samsung. Technologický gigant totiž bez dovolení použil její fotku k propagaci své televize.
0: A to je divný. To stáhli z internetu normálně, ne? Nebo...
2: No, divný je hlavně ta částka. Já si říkám, vemte si, kdyby se vám nebo komukoliv z našich posluchačů stalo něco podobného, že by třeba právě Samsung otisknul jejich fotku třeba na krabici s televizí.
0: Mm-hmm. Nebo kdybychom byli třeba na krabici od bot nebo od blíka.
2: Od čehokoliv. Tak co tě vede k tomu říct si 15 milionů dolarů? Nebo co tě vede k tomu říct si jakoukoliv částku?
0: Já bych byl rád, že jsem na té krabici.
2: Že mami.
0: Mami, hele, úspěch, jsem na krabici.
2: Ona si řekne 15 milionů dolarů.
0: A ona už taky neví, co by si řekla. Hele, písničky dělá dobrý, ale je trošku nafrněná, si myslím. Robbie Williams, Old Before I Die. 8.33, Hit Radio, přejeme vám fantastické ráno.

0: 9:45. Ladíte Hit Radio, za to moc díky, tohle je Pink. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ráno.
1: Vsadím boty, že mezi váma, kdo nás teďka posloucháte, jsou i nějaký třeba kamionáci. A už je to oficiální. Nejlepší parťák nejenom do kamionů už nejsou AC/DC.
0: Ale?
1: Ale Taylor Swift. Novej výzkum o řízení potvrdil, že songy od Taylor Swift normálně pomáhají řidičům líp se soustředit na cestu.
0: Já se tady tak jenom hezky usmívám,
1: ty
0: protože
1: miluješ, my to víme.
0: Já, ale to tak jako přišlo s věkem, podle jak prostě stárnout. Já to měl dřív, že mě tak jako nezajímala, ale pak to přišlo, jo, a přesně, máš tady Antihero, nebo máš tady třeba Shake It Off. Teďka hlavně The Fate of Ophelia. A já, až teda poslouchám jako úplně jinou hudbu, fakt jako já mám rád jako house a techno, jakože čistý, tak prostě Taylor, já prostě nevím, no.
1: Jako opravdu, když nám tady hraje Taylor Swift, tak kdybychom tady měli kameru a mohli bychom vám to nějak posílat do těch aut a prací a domácností, protože Michal, ten si to tady jede neskutečně.
0: Prostě to funguje, takže chlapi, jak bylo řečeno, vy tvrdáci, alfa samci, kamionáci, slyšeli jste to, jo? Žádný AC/DC, žádný Abraxas a žádný takovýhle tvrdší věci. Taylor Swift je to, co vám za volantem zlepší náladu. Terapie začíná právě teď.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
8: www.hrady.cz. Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: 52, Michal Jasmin a David s vámi přejeme hezké ránko, lidi.
1: Kdo máte děti, tak teďka žhavte svý telefony a počítače. Protože už se určitě někdy stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou divnou SMSku, nebo roztomilou, nebo šílenou, a vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát.
0: No, poslat nám ji můžete na web Hitradia, hitradio.cz, a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro úplně celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská velká výhra, kterou každý týden jeden z vás získá, ale mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Surikarty. Takže nám napište na web Hitradia nějakou tu šílenou SMSku, kterou vám vaše děťátko poslalo, a můžete to vyhrát.
0: No a tu další denní výhru, karetní hru Surikarty, vyhrál Pavel, který samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A Pavlovi napsalo jeho dítě tohle. Ahoj tati, jak jsi mi pomáhal s úkolem, tak dnes mi to ve škole pochválili, že ještě větší hloupost nikdy neviděli.
1: To potěší, no.
0: Tak myslím si, že tady už se úkoly od té doby dělali jenom s mamkou. Takže Pája vyhrává karetní hru Surikarty. No a kdyby vás zajímalo, co teda všechno můžete vyhrát a jak se do soutěže zapojit, stavte se na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celé

0: Za 3:09 ladíte Hit Radio, snídaně šampionů a ta úterní je u konce. My jsme se dozvěděli a před pár minutama takovou docela zásadní věc, že Taylor Swift působí jako kladivo na stres u všech řidičů, hlavně teda songy Antihero a Shake It Off. A přišla nám od vás naprosto geniální hlasovka, kterou musíme ještě než se rozloučíme pustit.
1: Ahojky Jasmín a Michale, vy jste moje oblíbená dvojka, prostě jste skvělí a musím říct, že já jsem řidička dodávky a občas by bylo zajímavý vidět i video, co my děláme za těmi volanty, když hrajete zrovna Taylor Swift.
2: To je hezký.
0: To je hezký. To
2: tak je
0: hezký.
2: Vidět, že na Taylor prostě paříme všichni. My tady ve studiu, vy tam v autě, doma, všude a to je fajn.
0: A i když se za to třeba stydíte, tak nebojte. Normálně vypuste to ven a řekněte to nahlas, že Taylor Swift je vaše oblíbená. Tak dalo by se říct, že po nás potopa, ale v podobě záplavy dalších parádních songů po deváté, které vám rozhodně zlepší úterní dopoledne.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte se krásně.
2: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak ahoj.
0: Zvládněte úterý, čau.

0: Sme Hit Rádio. Hit Rádio Zlín.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na semafor mimo provoz. Řídí tam křižovatku mladí studenti z Holešova. Je to ve Zlíně v ulici Okružní. Pracuje se na trase Praha-Polsko na D1 a je tam neprůjezdná zpevněná krajnice. I dnes probíhá v Uherském Hradišti a Starém Městě čištění uličních vpustí na komunikaci. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Co?
2: Matracezahubičku.cz.
3: Cože?
0: Matracezahubičku.cz.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG-21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
5: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
4: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ve vyšších polohách v Česku dnes může napadnout sníh, hlavně v Krušných horách. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. V noci na zítřek pak může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky. Kroměřížská radnice vybuduje polopodzemní kontejnery na odpad na dalších třech místech ve městě. Vzniknou v Chropiňské, Třasoňově a Sokolovské ulici, kde nahradí dosavadní plastové kontejnery. Náklady jsou zhruba 4,3 miliony korun. Práce by měly začít v červnu. Ve vídeňské městské hale se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. No a disciplinární komise Ligové fotbalové asociace má dnes vynést verdikt nad Sláví. Sobotní duel v Edenu se Spartou byl předčasně ukončen kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slávii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
1: Aktuální teploty 7 stupňů, je to velký pokles oproti posledním dnům. Celý den bude spíše zataženo, ale vyleze i chvilkama sluníčko. Ačkoliv se to dle předpovědi zatím nezdá, mělo by dneska opět pršet.
0: Hit Radio Zlín.
1: Krásné ráno všem, tak v následující hodince si budeme povídat jednak o počasí, ale jednak o takové zajímavé čistce, která teďka proběhla v jedné aplikaci. No, já myslím, že ono je to někdy potřeba, přece jenom i tenhle ten svět je občas plný nějakých fejků. Přátelé, začínáme. Hey brother, to je Avicii, mějte krásný den.

Dua Lipa, Love Again na Hit Radio Zlín a já se vám musím přiznat, že zrovna tady tato hitovka je pro mě něčím hodně speciální. Já nevím, jestli je to tím samplem od Lou Stone, Your Woman, I Wanna Be Your Woman, jo, to si můžete pustit, ale i ten text od Dewey, tak to je prostě znovurodící, si myslím. Přátelé, máme úterý, čas letí, nemyslete si, navíc dneska má svátek Pankrác, jo. Berme to tak. Pankrác, Servác, Bonifác, Ledoví muži a podle lidových pranostik tady u nás na Zlínsku nesou poslední chladné dny. No, je to cítit, zase se ochladilo, ale to zvládnem. Hoši se tu proběhnou, je to jejich čas, tak ať si to užijou a pak už bude hezky teplo, já tomu prostě věřím. Takže projíždějte, projíždějte, k tomu úplně ideální hitovka od Train. Drive by, projíždějte.

0: Timbaland, Katy Perry, Hit Radio Zlín ve vašich uších a taky Alžběta. A nejenom, že zanedlouho startuje filmový festival ve Zlíně, a na to si dejte pozor, protože soutěžíme o akreditace. A stačí, když mi napíšete na WhatsApp, kde je vaše oblíbené letní kino a může to být vaše. 601 13 13 05. No, najdete to samozřejmě i na našem webu, pokud jste to nestihli. A přátelé, co startuje dnes, je jedna z největších filmových událostí na světě, je to festival v Cannes. Pojede to až do 23. května, takže já myslím, že se můžeme těšit na spoustu informací a taky možná nějaký ten skandál. Kdo se těší? Já. A za chvilku pokračujem. Bude Khaled a taky Shakira.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
5: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
6: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
7: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
6: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
7: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
6: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
14: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Kera, Hit Radio Zlín s vámi, taky Alžbeta. A za chvilku taky Činasky s milovanou hitovkou stejně jako já. A bohužel teda, jestli jste si mysleli, že to dneska bude na sluneční brýle, nedá se, spíš tak možná na záchranný člun, ale zase budou bouřky trošku, ono to za chvilku přejde, ale co jsem dneska slyšela tady kolegy, tak vlastně byli rádi, říkali ještě, tak trochu konečně zapršelo, no doufejme, jo, tak uvidíme, jestli i na naší straně, takže ono samozřejmě ta příroda to potřebuje. A jak jsem říkala, Pankrát, Servác, Bonifa a bude to hotovo. Jedeme dál, návrat do milénií.

0: Ladíte Hit Radio Zlín, do konce hodiny si nenechte ujít ještě Amy Winehouse, Weekenda, taky Taylor Swift a možná vám neunikla informace, že influencerům a slavným osobnostem mizí sledující. Teda dokonce miliony sledujících. Hlavně včera, a to je takový úkryt followerů prej, o miliony přišel Cristiano Ronaldo, Beyoncé, Taylor Swift, Justin Bieber a jde o to, že ty falešné nebo neaktivní profily prostě musí to pryč. A bylo to přes 50 milionů profilů, přátelé. Tak mě zmizeli dva sledující včera, no ale tak já tady nevím, jestli je to tou čistkou nebo co.
1: Matrace za hubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.cz.

pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: Podstav webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
3: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
4: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět skrotit.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte Dasfeld Auto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
8: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmond, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: si dáme krátké zprávy. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na semafor mimo provoz. Řídí tam křižovatku mladí studenti z Holešova, je to ve Zlíně v ulici Okružní. I dnes probíhá v Uherském Hradišti a Starém Městě čištění uličních vpustí na komunikaci, tak radši projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše. Na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
6: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje přibyla mikulášská obchůzka ze Žlutavy na Zlínsku. Její zvláštností je bohaté zastoupení masek i způsob jejich vzniku a předávání. Masky si účastníci vyrábějí sami, často za pomoci starších generací. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě, budou řešit aktuální zahraničně politické otázky. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání. Součástí summitu takzvaného slavkovského formátu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. No a čeští hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sejdou po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne, kdy dorazí do dějiště šampionátu přiblížím. Mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
12: Okolo 2 hodiny je plánován přílet v Bednu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Radši se najedí, vytráví a potom budou hnedkom na let.
11: Tam je čeká první ostrý trénink.
13: Firma Okno v Žlachovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Aktuálně jsme na 9 stupních, dnes půjdou teploty v maximech na 13, během poledne bude spíš polojasno, ale odpoledne bude zamračeno a měly by přijít i deště.
10: Hit Radio Zlín.
0: Přátelé, máme tady velmi příjemné výhledy ve školkách, takže si na to posvítíme v této hodince, do začátku posílám Lost Frequency.

Stella s Buckingham, Run, Run, Run, Hit Radio Zlín, za mikrofonem Alžběta Kolečkářová a představte si, přátelé, svatbu. Teď romantika, první společné ráno a k tomu zákaz chodit 3 dny na záchod. No tak přesně takový zvyk dodržují prý novomanželé u indonéského kmene Tidong. Podle tradice tam totiž tady ti nově oddaní nesmí 3 dny použít záchod. Já si to teda jako neumím úplně představit, ale jim to prý může přinést smůlu, nevěru nebo nějaké neštěstí. Samozřejmě dávkují si minimum jídla a pití. Já nevím, to je jak nějaká reality show, tyjo. To aby radši rovnou zůstali celou dobu v posteli, protože kolikrát já musím vstát o 2 hodiny dřív, abych noma šla jakoby na záchod, jo. Takže no mazec, svět je v některých místech opravdu zvláštní. Ale teďka se vrátíme trošku do dob, kdy jsme tančili na diskotékách, přátelé. A já mám tady přání od Michala Prajky pro firmu Zlín Aero do Otrokovic. Takže pánové, dámy, ať vám to jde hezky od ruky i takhle při úterý. A já posílám Swedish House Mafia přímo pro vás. Přestože vaše hudební přání tady úplně nemám, tak věřím, že si to užijete. Jdeme na to!

0: Ladíte Hit Radio Zlín a dneska máme oslavu všech sester. Jeden sester. Tak pánové a dámy, sotva skončil den matek, už se zase můžete chystat s kytkou. Já teda ne, ale můj brácha jo, takže pojďme na to. A nezapomeňme, že sestry nejsou jenom ty pokrevní, ale máme tady sestřičky kde? Ano, sestřičky v nemocnici, takže to platí i pro ně. A ano, přesně tohle bude pro všechny sestry a sestřičky, pro všechny rockstar, už za chvilku.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

byla kapela Jelen, letos je čeká 20 koncertů. A než budeme pokračovat v našem playlistu na Hit Radio Zlín, tak si pojďme posvítit na novinku, o které jsem mluvila už na začátku hodiny, protože ve školkách se možná chystá docela velká změna, hlavně tady na Zlínsku, protože místo klasického takového poznávání barev, vázání tkaniček, tak se má čím dál tím víc řešit i to, jak děti zvládají emoce, komunikaci anebo vztahy s ostatníma. A to já jsem si toho už všimla, nejenom teda v takových těch dětských skupinách, kde si dost připlatíte, ale i v běžných školkách už jsou učitelky o dost vnímavější a za mě to jsou krásné změny. A teď Fučis, ty posílám přímo pro vás, pro všechny.

0: Tak tohle byl Rudimental na Hit Radio Zlín. No přátelé, my máme pro vás opět další soutěž, tentokrát o akreditace na Zlín filmový festival. Ten už se nezadržitelně blíží, ale to samozřejmě tradičně desítky filmů z celého světa, známí hosti, koncerty, taky program pro děti a rodiny celkově. Tam to žije a my chceme od vás tento týden slyšet tipy na nejlepší letní kino ve Zlínském kraji. Vaše oblíbené letní kino, kde je nejlepší atmosféra, promítání, může to být u vody nebo třeba někde v parku, kdekoliv, jo? Tak pište na náš WhatsApp 601 13 13 05. Najdete tohle info i na našem webu hitradiozlin.cz, pokud jste to teďka nepochytili, a akreditace může být vaše. My tam budeme, takže se určitě potkáme, ať už v kině nebo v parku Komenského, je to za mě krásná akce, tak pojďte do toho. Za chvilku pokračujem.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
9: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
10: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: řídí křižovatku mladí studenti z Holešova ve Zlíně v ulici Okružní. V Hutisko Solanci projíždějte opatrně, je tam na silnici spadlý strom, konkrétně mezi obcí Solanec pod Soláním a za kopcem. Pozor taky ve Valašském Meziříčí, tam je na vozovce olej u zastávky Podlesí Brdky. Naše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vest Zlín.cz. Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují jak krajští hygienici nebo lékaři, k tomu dostanou informace a doporučení. Vojtěch to uvedl na síti X. Zlínský kraj chce zjistit, jaké sociální služby lidé v regionu potřebují, jak dostupná je pomoc pro seniory, rodiny v těžké životní situaci nebo lidi, kteří pečují o blízké. Zkušenosti obyvatel chce kraj zmapovat v dotazníku. Zapojit se může každý, kdo takovou situaci řeší nebo o ní ví ve svém okolí. Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem mohou narušit letecký provoz v letní turistické sezóně. Aerolinky už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla to ve své analýze agentura Bloomberg. No a ještě tenis. Turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat už bez české účasti. V osmifinále na italské Antuce neuspěly Linda Nosková, Nikola Bartuňková ani Karolína Plíšková.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Aktuální teploty 10 stupňů, dnes bude v maximech 13. Po celý den bude spíš polojasno, ale místy bude spíš zataženo. Bude foukat mírný vítr.
7: Hit Radio Zlín.
0: Razíte heslo Moje dítě je můj kámoš? Tak za chvilku si budeme povídat na toto téma, tak si to nenechte ujít. One Republic na začátek.

Robin Schulz a Kiddo, All We Got. Hit Radio Zlín ve vašich uších a co říkáte na větu? Moje dítě je můj nejlepší kámoš. Na první dobrou to zní samozřejmě hezky, ale odborníci tak ti upozorňují, že úplně ideální to být nemusí, protože připomínají, že dítě potřebuje parťáka na drby a někomu se svěřovat nebo si postěžovat, ale rodiče, že by měli spíš nastavovat hranice, dávat pocit bezpečí, být oporou. Já s tím docela souzním. Ono totiž být za každou cenu takový ten jako super cool rodič, který všechno zvládá a jako pořád je v pohodě a dětem děti všechno můžou a tak dál. Já myslím, že to dítě pak i většinou třeba ví o věcech ze světa dospělých, které třeba nejsou úplně na místě. Samozřejmě být laskavý, přátelský, to je všechno super, ale údajně by to měl být pořád tak rodičovský a ne kamarádský. Jaký je váš názor? Je podle vás lepší být pro dítě hlavně autorita anebo spíš kámoš? Dejte mi vědět a já posílám Snow Patrol.

0: Fading. To byl Al Farben, za chvilku taky Regan Bone Man nebo Damiano David. Přátelé, když se řekne Levada, tak si většina lidí představí Madeiru, jenomže my máme podobně kouzelné místo i v Česku. A je to přímo v Kutné Hoře. Nový tip na výlet, tak to vás naláká na naučnou stezku. Dolím Vrchlice, tam to vede kolem vody, starých mlýnů, zříceniny, tam bývaly vlastně i štoly pro těžbu stříbra. To už mi zase evokuje to Kingdom Come Deliverance. Nicméně tady ta trasa má asi 3 kilometry, nic náročného teda, a je to tam taková česká Madeira. A navíc já jsem v Kutné Hoře měla nejlepší koprovku v mém životě. Takže letos do Kutné Hory pojedeme rozhodně, tak jenom takový tip na výlet. Za chvilku pokračujeme.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýlmotor.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
7: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
8: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. Gerhard.cz.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde?
11: Od lesa prodá auto u ESA.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa,
13: Mirá,
14: Rybičky,
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů,
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa,
13: Harley,
14: Tomáš Klus,
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival,
14: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL-kuchyně.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
21: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovým baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchochu, chechechen, chachacha, noční, no,
20: noční.
21: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize, nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
20: yes,
21: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
22: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Damiano David na Hitrádiu Zlín dnes a pár let zpátky pamatujeme dost dobře, že se skupinou Måneskin vyhráli Eurovizi. A přátelé, dneska to opět startuje, teda ono už to jede v plném proudu, ale dneska první semifinále v Telce. Tam se toho teda konkrétně my Češi moc nedozvíme, protože náš účastník bude až ve čtvrtek a docela to vypadá, že máme želízko v ohni. Já budu držet pěstí štěstí, o tom žádná, protože ten náš zpěvák je perfektní. A Lady Gaga je taky perfektní, tak tu si dáme právě teď.

0: Mass. Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Tohle byly Atmo Music a za chvilku taky Dermot Kennedy, Icona Pop nebo Miley Cyrus. Samé hity, přátelé. Ještě do konce hodiny s vámi Alžběta Kolečkářová, ale teď už se tím slovem rozloučím. Zítra se neuvidíme, mám tam nějaké pobíhačky, takže zítra je tady s vámi Monča, která vás má taky moc, moc, moc ráda, tak věřím, že si to s ní taky užíváte a uslyšíme se zase ve středu, tak se budu těšit, mějte krásný den, čau!
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm,

0: ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
9: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
10: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
11: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
12: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dvě auta se srazila v Kroměříži na ulici 1. máje. Je to před tankovnou ve směru na Hulín. Blokuje to jeden pruh. Na 55. mezi Starým městem a Kunovicemi i dnes silničáři provádějí údržbu. Počítejme s menším omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
4: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, LIS, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Podle serveru odkryto.cz je na místě Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie. Případ se má týkat podezření na falšování zdravotních posudků a přijímání úplatků. Zadrženo má být 11 lidí. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci kolem jeho výskytu v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se aktuálně vrací do Nizozemska. Naši hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sešli po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, popíše mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
9: Okolo 2. hodiny je plánován přílet ve dnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Hráči se najedí, vytráví a potom půjdou hnedkom na let.
8: Kde je čeká první ostrý trénink, potrvá více než hodinu. Teď ještě pohled k nám.
0: Ve Zlíně si od zítřka můžeme prohlédnout filmové klapky. Vystavené budou ve Zlatém jablku skoro 2 týdny, pak se přesunou do kongresového centra, kde se budou dražit při Zlín Film Festivalu. Letos je klapek 120, vytvořili je třeba autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček, herečka a výtvarnice Iva Hýtnerová a letos poprvé třeba i herečka Petra Černocká.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Dál čekejme na východě Moravy oblačno až zataženo a výjimečně se může objevit slabá přehánka. Teploty od 11 do 14. V noci počítejme s četnými přízemními mrazíky.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
11: 12 hodin, 2 minuty, je tady úterý, začínají nám naše oblíbené srdcovky. Já vám přeju taky dobrou chuť k obědu. Už jste po obědě, co jste měli dneska dobrýho? Já jsem měl španělskýho ptáčka s rýží. Jo, jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. A tak se s váma, holky, podělím a jako první srdcovku vám posílám taky jednoho španělského ptáčka. Jestli se vám někdy podlomily kolena z hlasu a sexy svůdného pohledu Enrique Iglesiase, tak si radši sedněte, protože teď si ho dáme v jeho 26 letech, rok 2001 a nádherná romantika Escape. Srdcovka číslo 1 na Hit Radio.

0: Enrique Iglesias, rok 2001, hit Escape. Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, španělský ptáček, tedy ptáček s rýží, jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. Je zajímavý, že jsou v našem životě jídla, která máme rádi od dětství až do dnes. Ostatně stejně je to i s tou hudbou, jo? I ta hudba, ty naše srdcovky, to je taky něco, co jste milovali už tenkrát před 10, 20, možná 30, možná i vícero lety a do dneška vás to baví. Pojďme ale na tu druhou stranu mince. Pamatujete si z vašeho dětství nějaké jídlo, které když vám prostě jako přistávalo na talíři, tak se vám okamžitě zvednul kufr? Prostě něco, co jste jako nedokázali pozdřít. A je jedno, jestli teď už vám to třeba jako chutná, nebo prostě pořád ne. Ale zajímá mě, jaké jídlo to bylo. Dejte vědět na 777-937-777 a klidně k tomu můžete napsat, jestli to je jídlo, který jste prostě poprvé ochutnali třeba ve školní jídelně, anebo jestli to byla nějaká specialitka, nevím, nějakého strejdy, ty od vás rodiny, ale prostě něco, co jste nemohli pozdřít, jo? A když se prostě přesně řekne tohle jídlo, tak se vám vybaví to, jak jste jako děti ještě navíc třeba byli nuceni to jíst. Mluvím o tom záměrně, já třeba takhle mám mlíkovou polívku. Jenom to řeknu, mám husí kůži, oklepu se, ale pamatuju si i to, jak jsem seděl nad tím talířem a jak jsem to teplý mlíko s těma těma kroupama musel prostě spořádat. Strašný. A nebylo to ani ve škole, bylo to snad už ve školce. Hrozný. No tak jo, tak jsem sám zvědavej na vaše vzpomínky a my si tady dáme trochu roku z roku 98. Tady jsou Garbage.

0: Boys na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla další srdcovka a především skupina, která v 90. vrátila diskotéku ze 70. let zpátky do hry. Je 12 hodin 15 minut, posloucháte srdcovky na Hit Radio a vzpomínáme na jídla, která jste nenáviděli jako děti. Jo? Tak schválně, na co všechno si vzpomínáte?
3: Ahojky, Jasmín a Michale.
0: Oh, pardon, to ještě kránu.
3: ahojky. No tak, za mě je to hrachová kaše, kterou vlastně na něm do dneška ani nevařím. A to teda jsem kuchařka. A naštěstí to ani nikdo u nás doma nechce. No, mléková polévka, tak to souhlasím, to je další hrůza. A potom ještě prejt, to nemůžu ani cítit.
0: Děkuji Jarce za zprávu. Další, ahoj Jirko, asi mi to nebudeš věřit, ale já jako dítě nesnášela svíčkovou. Táto mi jednou ze srandy řekl, že se dělá opravdu ze svíček a od té doby jsem jí prý už nepozřela. Dneska, tak samozřejmě s knedlíčkem, brusinkama, tak to už zbožňuju. Ahoj, do 18 let jsem nemohl pozřít olivy. Jasně, chápu, naprosto logický. Potom jsem od kamarádky ochutnal zelené olivy z kápí a od té doby je naopak zbožňuju. Čau Jirko, přesně mi mluví z duše, mlíková polívka, to je ultra hnus, ve škole jsme to museli jíst, já teda jenom do doby, než jsem jí vyhodil, tady je tady několik zelených smajlíků, rozumím, jak to myslíš, vyhodil, na učitelku a další 3 stoly kolem, od té doby jsem už nemusel. Zdraví Tomáš, díky. Další, já mám problém s krupicovou kaší, naposledy ve školce a bohužel mě pořád stále natahuje. A proto moje děti ji také jako malé neměly. Brr, ahoj, Jitka. Krupicová kaše, rozumím, někomu to může vadit. Mě asi taky, ale moje máma to vymyslela jinak, když jsem byl malej a začala mi do ní dávat lentilky místo kaká. A já ji takhle mám jako do dneška, takže já když už jednou za čas si dávám krupicovou kaši, tak v ní mám naházený lentilky. No, myslím si, že tohle je jídlo, které by chutnalo baskytaristovi kapely, kterou tady mám připravenou. Dáme si legendární skupinu Nazaret a já jenom v rychlosti řeknu můj osobní zážitek s touhle skupinou. Měl jsem tu čest, že se mi mohl uvádět na jednom koncertě a tak jsem se jako koukal, říkám, jestli už jsou všichni jako připravený, šel jsem na to pódium a vidím a právě basák, tak ten si tam ubalil malýho jointa a říká mi, počkej, zapálil si ho, vykouřil ho úplně takhle sám, já na něj koukám a on mi říká, bude mi 80, já už si můžu dělat, co chci, můžeš jít, mladej. Já jsem šel nahoru, šel jsem je uvést a v průběhu toho, co jsem povídal, tak on už za mnou stál s těma malinkýma očičkama a jenom za mnou dělal na tu basu bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. A já jsem říkal, dámy a pánové, tohle jsou Nazaret. Teď je tady máte v srdcovkách legendární píseň Dream On.

0: Mountain s hitem Baby I Love Your Way, který je za prvý naše srdcovka a za druhý jejich dosavadní největší hit v kariéře.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: 12 hodin 24 minut. Mimochodem Big Mountain byly založeny v roce 1986, to znamená, že 40 let už je to od doby založení. No a mnohem víc jak 40 let, tak se u nás v Česku jí mléčná polévka nebo mlíková polévka, což je teda, jak jsme se shodli všichni, strašný hnus. Vzpomínáme v dnešních srdcovkách na jídla, která nám opravdu nechutnala a jako děti jsme byli nuceni je jíst. A když to tak jako tady prohlídnou všechny zprávy, co píšete na 777-937-777, tak opravdu ta mlíková polívka nebo mléčná polévka, jak si taky někdy říká, tak ta jasně vede a dá se k ní říct jenom jedna jediná věc.
2: To je nus nelepnosti.
0: Tak. A dublejt. Tak jo, pojďme si spravit chuť. Pojďme si spravit chuť. Hodíme tady to všechno jídlo, který si pamatujeme ještě. Ne z doby kamenný, ale on už je to pravěk. Ta naše základní škola, to je pravda. Tak pojďme to hodit za hlavu, pojďme si spravit chuť a pojďme si dát něco, co máme rádi. A to je srdcovka. Srdcovka na přání. Dejte vědět na 777-937-777, jakou píseň od jaké skupiny byste dneska chtěli slyšet. Jako poslední šestou srdcovku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
5: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
4: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: www.levnězčiny.cz. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Chomutově za 2 milion 625 tisíc korun, rodinný dům v Záběštní Lhotě u Přerova za 4 miliony 490 tisíc, pole v Voděradech u Blanska za 850 tisíc, byt 1 KK v Pardubicích Studánce za 3 miliony 910 tisíc a byt 2 plus 1 v Novém Boru na Českolipsku za 2 miliony 995 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hitrádiu, 12 hodin 36 minut a to je nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A píše smutná Terka, píše zprávu, ahoj, tady Terka, já mám dneska náladu na stejné úrovni jako chuť na mlékovou polévku. Asi je to tím počasí. Vím, že to nejsou devadesátky, ale je to hudba, která mi vždy zvedne náladu a do toho dnešního počasí se hodí. Můžeš prosím zahrát Rybičky 48, píseň Léto? Moc by mi to pomohlo, děkuju. Tak Terko, jasně, já udělám všechno pro to, aby si měla dneska lepší náladu. A pokud taky máte den pod psa, a na úrovni chodí na mlíkovou polívku. Mimochodem, jenom v rychlosti teď odbočím, jo. Přišly mi dvě zprávy dohromady ze všech těch desítek zpráv. Dvě zprávy od vás, že máte rádi mlíkovou polívku, takže dva opravdu existují. To jsou ty dvě výjimky. No a teď zpátky teda k tomu, tak jestli máte den pod psa a blbou náladu, tak tady je hit z roku 2018, takový hezký letní sluneční reggae s takovým životním motem, který se vlastně hodí, abyste taky občas byli v pohodě. Musíte to mít prostě jenom...

0: Alvar Soler na Hit Radio 12 hodin 43 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou u konce, ale pokud byste si je chtěli zopakovat, takhle zopakovat je nemůžeme, ale můžete si je trošku prodloužit, protože i dneska večer od 18 hodin, tak vás na Hit Radio čeká náš speciální pořad Hit Radio Classic, a to od 18 do 21 hodin, to znamená 3 hodiny. Opět jako podobných hitů, které můžete slyšet v našich srdcovkách, to znamená legendární 80, 90. A navíc ještě zítra večer, tak budou i hity na přání, takže máte ještě dostatek času na to rozmyslet si, co byste chtěli slyšet večer, pokud náhodou se na vás nedostane v srdcovce na přání. Hit Radio ale pokračuje dál za chviličku. To model Another Love. To je taky trošku malý depresivní tady do toho počasí teď, když to tak poslouchám a koukám na to, jak to venku vypadá. Už u vás prší? Tady u nás už, jo? No, tak to asi přijde i k vám. Tak jenom pozor, kde parkujete. V Plzni mimochodem včera byly obrovský kroupy, tak je lepší neparkovat pod stromem, jo? Během nadcházejících 5 dnů. Za chviličku tedy to model, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
1: Hit Radio.
3: Píšárko, řekni mi jedno místo ve Zlínském kraji, kam se ráda vracíš?
4: Jedno, to nejde, ne? Tak o tom to je, ale.
3: Protože na Hit Radio Zlín jedeme celý květen.
5: Žijeme Zlínský kraj.
6: Budeme řešit, kam jít běhat, kam večer za romantikou, kam v létě k vodě.
3: A hlavně, kde to u vás fakt žije.
6: Dej nám vědět na hitradiozlín.cz a obhaj svoje místo.
3: A vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly ve Zlínském kraji.
5: Žijeme Zlínský kraj na Hit Radio Zlín.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
2: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubíček-reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubíček-reality.cz.
3: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky ze světlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
4: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenírkárna.cz.
11: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.

0: nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je krátce před 13. hodinou, už za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Jestli někde nakupujete oblečení na internetu, tak vám řekneme ve zprávách, jak poznat, jestli se náhodou nejedná o falešné padělky. Ještě předtím, aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Kelči na Vsetínsku auto narazilo do sloupu. Je to na výjezdu směr Police, projet se dá. Začalo omezení v Koryčanech, v ulicích Příční a Masarykova se kvůli opravě inženýrských sítí jezdí jen jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Chrupni Vest a zažen stres.
4: Vest Zlín CZ.
5: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
6: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
7: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v dubnu klesla pod 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Úřady evidovaly bezmála 365,5 tisíce uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Nejméně lidí bez práce má Praha, naopak nejvíce Ústecký kraj. Internetové obchody často nabízejí padělané produkty a nejčastěji se jedná o rádoby značkové oblečení, elektroniku nebo dokonce i léky. Jak podvodnou praktiku rozeznat, přiblíží mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
15: Pouze nyní slevy až 80%. Neváhejte, pouze dnes nejnižší cena na trhu. Pokud se na e-shopu setkáte s podobnými sděleními, měli byste zbystřit. Mimo to, že se často jedná o nekalou obchodní praktiku, může být až příliš nízká cena jedním ze znaků upozorňujících na problém.
14: Padělané zboží přitom nemusí být jen nekvalitní, ale v některých případech i nebezpečné. Předběžné širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa jsou i slávisté Douděra a Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na webu. Oba hráči dostali v sobotním derby se Spartou červenou kartu a v součtu s předchozími excesy je Slávia vyřadila z A týmu. Teď ještě pohled k nám.
1: Zlínští hasiči za sebou mají hodně neobvyklý zásah. O prodlouženém víkendu zachraňovali ženu, která se zranila nohu v lanovém centru v Zoo na Lešné. Nemohla se sama dostat dolů. Hasiči Lesci proto ve výšce uložili do nosítek a bezpečně snesli na zem. Tam už si ji přebrali zdravotníci. Zásahu navíc přihlížel ženin malý syn. Hasiči ho uklidňovali a dostal i plyšáka.
16: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Sem tam vykoukne slunce, přítele, stále může i slabá přeháňka. Zítra nad ránem bude u nás na východě Moravy mrznout. Přes den naměříme až 15 stupňů a bude oblačno až polojasno.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jo, venku zima, jestli se vracíte teď v jednu odpoledne z oběda, tak jste určitě rádi, že jste zase zpátky v práci, v teple. Tohle ledový počasí, to spoustu lidí překvapilo, ale ne tak, jako to, že fotbalisti David Douděra a Tomáš Chorý jsou nakonec v předběžné nominaci na mistrovství světa, jak jste teď mohli slyšet v našich zprávách. Co vás ale nepřekvapí, tak je fakt, že Hit Radio vám pomůže s vaším rodinným rozpočtem. Tento týden rozdáváme 10 000 korun na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu. Podrobnosti za chvilku.
12: Hit Radio Zlín.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Rehab na Hit Rádiu ve 13 hodin a 13 minut. Dneska máme úterý, už v pátek můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A k tomu ještě navíc jako bonus 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro pro vaši rodinu. Stačí na to jedna jediná SMSka. Tento týden máme téma SMSky od dětí, které jsou většinou krátké, stojí za to a někdy jsou možná až smrtící. Na webu hitradio.cz tak je připravený formulář, přes který se přihlásíte do hry, jako to udělala Lenka. A Lenky SMSku tady mám momentálně před sebou, protože Lence můžu rovnou pogratulovat za tuhle SMSku, získává denní výhru, což je karetní rodinná hra Surikarty, proto abyste se v té rodině o trochu lépe poznali a trávili spolu trošku víc času. Lenky zpráva zní: ztratil jsem vysvědčení, PS, nezapomeňte, já jsem se narodit nechtěl. Já ne. Dobrý, já to beru, bereme to. Lenka je taky ve finále. To znamená, že Lenko, to, že dneska vyhráváš denní výhru, neznamená, že by si nemohla v pátek vyhrát mobilní telefony a zároveň 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A zároveň to také ale neznamená automaticky, že to Lenka vyhraje. Šanci máte úplně stejnou jako ona. Na webu hitradio.cz veškeré podrobnosti. No a my děkujeme našemu parťákovi Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. Díky tomu tady pro vás máme tyhle nádherné ceny. Takže ještě jednou v rychlosti zopakuju web hitradio.cz, tam je přihlašovací formulář, najděte si v mobilním telefonu nějakou šílenou SMSku od vašich ratolestí, které zbožňujete nade vše, a přihlašte ji do hry. Zítra opět ráno mezi 6 a 9 poslouchejte, jestli jste náhodou nevyhráli denní výhru. V čase 12 až 15 je možnost číslo 2 a v pátek pouze v čase mezi 12 a 15 hodinou velké finále o 10 000 a 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partnerství.

0: Maroon 5 s hitem This Love na Hit Radio. Je 13 hodin a 23 minut. Byly u vás včera bouřky, přišlo i k rukobití. No, nebyla by to výjimka. Včera v České republice tak jsme se jako pořádně užili takový ty první silný bouřky roku. Na spoustě míst nám dali to krupobytí. Koukal jsem, že na Liberecku se dokonce objevil i úkaz, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Meteorologové tomu říkají roll cloud, neboli rotorový oblak. Já nevím, já jsem viděl ty fotky a dost mi to připomíná teda teď ty fotky, které vydala Amerika v rámci jako UFO. Já nevím, já bych si fakt jako možná i myslel, že to přistává nějaká kosmická vesmírná loď. Nevím, je to jako neuvěřitelný. Nás s partnerkou tak chytili ty krouby taky a to jsme byli v autě. To je vám takovej hluk, to je takový rámus, že to je jako šílení. To se člověk najednou začne opravdu i bát, teda nejenom o to auto. Tak jenom dávejte pozor na to, kde parkujete. Neokrát, kdybyste ty krouby chtěli vidět, tak jsem je natočil i k sobě na Instagram do storíčka. A zároveň mám tam ještě jednu věc. A to bych asi potřeboval i vaši pomoc, když už jsme tady u té dopravy. Byli jste v autoškole? Umíte dopravní značky? Tam se totiž v Plzni teď objevila dopravní značka a já mám řidičák 20 let a nebo přes a nevím, co to je. Nevím, co to je. Potřeboval bych poradit. Ještě jsem nikdy takovouhle dopravní značku neviděl, tak se můžete kouknout ke mně. Jsem tam jako Jirka Pelnář. Mám to tam ve storíčku, jestli náhodou víte. Budu si opravdu moc vážit vaší pomoci. Sám jsem zvědavý, na co přijdem. Za chviličku hodiny souvězdí taky David Guetta a Kid Cudi.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
14: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
13: Všechno, zachraňte nás.
14: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
13: O, děkuju.
14: To my děkujeme.
15: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mira.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na Hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

souhvězdí na Hitrádiu ve 13.36. Tohle tedy souhvězdí a pak jsou tady i hvězdy, které si zaslouží opravdu potlesk ve stoje a dneska je jejich den. Dnes je den zdravotních sester. Doktoři berou veškerou tu slávu kolem, ale sestry dělají tu skutečnou práci, o které se nemluví, jo? Pojďme jim dát teď všechnu slávu světa. Představte si, že stojíte na chodbě v jedno ráno, v ruce máte studený kafe z automatu a máte pocit, že se vám hroutí svět, protože váš táta nebo vaše dítě zrovna bojuje na přístrojích, jo? A v tu chvíli se neobjeví primář s tituly, ale právě sestra, která vám položí ruku na rameno a bez jediného slova vám podá sklenici vody a čistý kapesník. Tyhle ženy tak mají v popisu práce tu neviditelnou psychologii, kterou se na žádný vejšce nenaučíte. Je to, já nevím, asi čistý instinkt, jo, možná instinkt přežití pro nás ostatní, něco s čím se narodili. Já jsem viděl sestru, která se po 12-hodinové směně zastavila u paní na pokoji jenom proto, aby jí učesala vlasy, protože věděla, že za ní nikdo jiný nepřijde. To prostě není medicína, tohle je skutečný hrdinství. Opravdu, superheroes pro nás, pro všechny. A je to hrdinství, které v žádných statistikách ministerstva zdravotnictví vlastně nenajdeme, jo. Sestra je asi jediný člověk, který vás uvidí v tom nejhorším stavu a přesto vám řekne, že vypadáte celkem k světu. Dámy a samozřejmě chlapi, děkujeme moc za vaši práci.

Damiano David na Hit Rádiu ve 14 hodin 3 a 40 minut. Dnešní první část odpoledne, tak se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Od 15 hodin samozřejmě se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zase zítra ve 12 hodin pro vás připravím další fantastický srdcovky. Se máte na co těšit. Navíc zítra je středa, takže nás taky čeká i středeční ruleta českých dvojsmyslů. A na to se zase těším já. Tak téma ještě nevím, uvidíme. Mám na to necelých 24 hodin, aby jsme to dali dohromady. Užívejte a přežijte dnešní den v práci. Užívejte odpoledne s Hit Rádiem do 15. hodiny zítra například.

0: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
1: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 11 06, Zlín, Malenovice.

0: Německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A

0: Vínko Popovický Kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýl Motor.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Lípu. Tady máme nehodu nákladního auta s osobním, tak se to došetřuje. Naštěstí nemám hlášené žádné kolony, takže by to nemělo být na dlouhé zdržení. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Ovocnáři se připravují na dnešní noc, která má přinést mrazy. Týká se to i našeho regionu. Přitom už dřívější mrazy úrodu poškodily, jak říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
11: Předběžně předpokládáme, že letošní úroda by se mohla pohybovat někde kolem poloviny toho, co je u nás běžné v kontextu nějakého dlouhodobějšího průměru. Když to převedeme do tržeb, tak se dá očekávat, že jde o škodu v řádově vyšších stovkách milionů korun.
10: Přízemní mrazíky dnes v noci navíc můžou poškodit taky vzešlou zeleninu. Stát zítra opět sníží maximální ceny pohonných hmot. Benzín bude moct stát maximálně 43,87 a nafta 42,11. Ministerstvo zároveň vyzvalo čerpací stanice, aby maximální povolené ceny využívali jenom výjimečně a spíš udržovali ceny pod stanoveným stropem. Vsetín rozjel rekonstrukci knihovny v Rokytnici. V moderní podobě se znovu otevře začátkem příštího roku. Bude bezbariérová a vznikne tam prostor pro vzdělávací aktivity, včetně víceúčelového sálu. Cílem Vsetína je, aby pobočka Masarykovy veřejné knihovny v Rokytnici byla místem, kde lidé najdou nejenom knihy, ale taky zázemí pro celoživotní vzdělávání a setkávání napříč generacemi. Už známe tresty za víkendové vyhrocené derby pražských S. Disciplinárka utkání skontumovala ve prospěch Sparty, takže se boj o titul zdramatizoval. Slavia navíc dostala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Derby bylo předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
8: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
10: Dál mraky, v noci mráz.
0: To je asi nejvíc informací za poslední měsíc.
10: Že jo?
8: Hit Radio Zlín.
0: Tak si myslím, že jak jsme nastavili laťku velmi vysoko, odpolední show a hned na startu tady na Hit Radio Zlín. Pavel Cacek, Šárka Holubcová, my jsme ready. Za chvilku jsme připraveni i na velmi ošemetné téma, to jsou ohňostroje.
10: Ajajaj, tak to budou hodně hádky tady u nás na WhatsAppu asi.
0: Tak prosím vás, teďka to bude na vás se pohádat. My to budeme jenom sledovat z pozdálí.
10: My to budeme moderovat.
0: Jo, jo, a vypípávat, jo, když na některé.

0: Hned takhle ze startu, odpolední show, na Hit Radio Zlín s vámi Pavel Šárka, prosím vás, my si tady otevřeme téma ohňostroje, protože ve Valmezu je teďka návrh, že by se ohňostroje zatrhly na furt. Prostě celoročně, že by žádný prostě nebyl povolený.
1: A teď každý milovník zvířat udělal hurá, no. Konečně, ano, pojďme na to.
0: Ale teď už jako v tuhle chvíli asi pravděpodobně menšina, jako se, na té druhé straně, na té opozici se hlásí k tomu, že je to škoda a že vlastně ohňostroje k některým situacím prostě patří.
1: Myslíš, že je to fakt menšina těch lidí? Já vlastně furt nevím, jako i v mém okolí je to furt, mám pocit takové jako půl na půl. Jako.
0: Dívejte, uděláme to jednoduše. 601 13 13 05, napište nám na náš WhatsApp, když to bude hlasovka, tak klidně se vyřáděte, já to pak vypípám. Je to úplně v pohodě. Necháme na vás otázka, jestli byste něco takového uvítali i u vás v obci, městě, kdekoliv ve Zlínském kraji jste, kdyby se to zatrhlo na celý rok. Prostě navždycky. Ohňostroj neexistuje, jste s tím v pohodě, anebo naopak byste byli proti, jakože třeba, nevím, Silvestr nebo nějaké jako výročí, třeba, nevím, obec slaví třeba 150 let nebo něco takového, tak se ten ohňostroj dělává, tak já nevím.
1: Ty sám nevíš vlastně, že jo? A to je právě přesně ono, no. Jako já vlastně taky nevím, ne, jestli to jako zatrhnout úplně, nebo...
0: Já vím, já se to bojím jenom říct.
1: Aha.
0: To je takové téma, že když řeknu navždycky zakázat, tak se najde někdo, kdo by mi objel auto klíčkem, a když se postaví do druhé fáze, tak se stane úplně to samé. Neříkám nic, jenom kontrolu. 601 13 13 05.

0: ohňostroje, zakázat všecko, anebo nechat. Tak to se teďka řeší i tady na Hit Radio Zim odpolední show s Pavlem Šárkou, protože ve Valmezu je probíhá takový návrh zákona, že by obecně ve Valašském Meziříčí vůbec nikde ohňostroj nemohl po celý rok být, čili na pořád.
1: Jasně.
0: Teď je otázka, kdo se k tomu jak staví. Samozřejmě já jsem četl i ty komentáře na internetu, tak jsou takové jako většinou. Většinou se staví k tomu, že to je dobře. A najdou se ale i ti, co jsou třeba proti. Tak pokud bych se podíval na to, co píšete vy na 601 13 13 05, tak například Adam poslal hlasovku.
2: Kdyby zakázali ohňostroje, tak by mi to asi úplně nevadilo. Nejsem nějaký extra fanoušek ohňostrojů. Zase na druhou stranu, třeba na ten nový rok, je to pěkný, je to takový prostě oslavný, vypadá to hezky, ale že bych to k tomu potřeboval, úplně říct nemůžu.
0: Líbí se mi, že se nemusel nic vypípat, že to jako
1: výborně, velmi... ano, zvládl udržet nervy na úzdě. Hele, ale já to mám vlastně úplně naprosto přesně, ale no. Co jsem teda nepochopila teďka nedávno u nás tady ve Zlíně na Pasekách, hrál se fotbal a prostě očividně nějaký tým vyhrál a chtěl si to jako oslavit. No. A za bílého dne, uprostřed prostě krásného slunečného odpoledne, bouchali ohňostroj. To viděl, prostě dělalo jenom hluk a bordel a nebylo vůbec nic vidět, jako já jsem si říkal, tak tohle už mi přijde teda fakt jako na nic. Jako.
0: Takže milí fotbalisti, odkud jsi? Z Podvesné, nebo co to je?
1: Ne, Paseky je tady.
0: Tak fotbalisti z Pasek, kdo na vás zavolal policajty, tak já už vím kdo. Nicméně Radek taky napsal, zakázat, je to zbytečnost, už to nepřináší tolik, co to vezme.
1: A mně se zase třeba strašně líbí v Hradišti, jak si dělají videomapping. A to si vlastně myslím, že to je přesně. To je taková ta jako moderní forma.
0: To je v pohodě.
1: To je jako oslavy. A je to moc hezký vlastně. Ve výsledku to může být mnohem hezčí než celý ohňostroj. Takže možná pojďme tímto směrem a už se na to vyprdněme, tyjo.
3: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Na tuhle muziku se vůbec nedá tancovat.
5: Kamenictví Gerhard. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Sekáme a pozlacujeme písmo. Gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177. www.gerhard.cz.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
13: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality. Duna!

0: www.hazardcasino.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Dobré odpolední show, s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová na Hit Radio Zlín a teď možná úplně optimální podívat se minimálně jednou za čas na stránky pozormedved.sk. Je to stránka? Co?
1: Pozor medvěd?
0: Pozor medvěd. Já jsem to čtu to tak, abyste to napsali správně.
1: Ano.
0: Pozor medvěd.sk je stránka s mapou, která ukazuje, kde hrozí výskyt medvěda, kde vyloženě na ní můžete narazit a to nechcete. Především teda, pokud se to týká západu Slovenska, tak si myslím, že se to týká už i nás, dá se říct.
1: Na západ Slovenska se bojím jezdit i bez medvěda teda, ale...
0: Tak je pravda, že tam mají vidle a bez internetu, ale oni jednou k tomu přijdou, ty země třetího světa. Já bych jinak uvítal víc takových map, jsem nad tím přemýšlel. Třeba tahle mapa taková na medvěda mi tady hrozně chybí, ale když už tak třeba na divočáky, nebo něco takového.
1: Tak ježiš, víš, jak blbě se to mapuje, jako, tak divočáci běhali nedávno po jižních svazích, jako promiň, ale to se nedá sledovat každého divočáka, jako.
0: Ty mě neslyšela, já jsem neřekl, já je budu dělat, já jsem řekl, já bych je chtěl.
1: Jo, takhle, aha, někdo to udělejte rychle.
0: Je už jednoho takového ženského divočáka, Avril Lavigne, to je naše láska pubertálních let, v tom zůstanem. A to já budu říkat vlastně do skonání světa, protože ta doba, kdy jsme jezdili všichni na skateu a poslouchali Avril Lavigne, tu známe úplně všichni.

0: to se vlastně do zrovna docela hodí. Na Hitradio zní odpolední show si taky říct něco o bouřkách, protože Mirai Summer Love. A ono obzvlášť tomu létu a k tomuhle počasí, co máme za okny, ty bouřky prostě patří. Dneska mají prý být další, jsem slyšel.
1: Vůbec už nebude nic, jako. Co tady strašíš lidi zase, prosím tě? Nic, žádný nebudou už, jako.
0: Tak mají být deště.
1: No to jo, ale takové už jako normální, nebude to žádná hrůza. Může být sem tam jako silnější,
0: ale,
1: pravda.
0: Ale je to tady, a je to tady.
1: No ale jenom jako normálně trošku silnější déšť a ten je sakra potřeba, jako to asi se shodneme, že jo? No,
0: jasně, ale já jsem přinesl nejlepší ty top 3 rady, jak se bránit proti vytrvalému dešti a bouřkách.
1: Schovej se pod střechu, bych tak jako doporučila.
0: No, ale mezi lidi.
1: Mezi lidi pod střechu?
0: Jo.
1: Proč, pro Bůh?
0: Tak když je vás víc, tak se lépe bráníte. Tak třeba v hospodě, víš, nebo tak, jakože, že se kamarádi, jo,
1: aha,
0: jako, sejdete
1: aha, jasně, když začne bouřka, ne, že půjdete domů, běžte do hospody.
0: Psychicky se budete podporovat. Druhá věc, musíte se uvolnit. Což v té hospodě jde velmi rychle.
1: No to jo, no.
0: No a věc třetí samozřejmě nebýt pod stromy, a což v hospodě furt platí. Takže já jsem jenom tak chtěl říct jako svoje...
1: Ale doma to platí taky, Pavle, víš, jako.
0: Tam nejsou kamarádi. Moje top 3 rady zazněly, nechám na vás, jestli se necháte inspirovat.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na

0: Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
6: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: Proto.
7: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
11: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
10: Fakt?
11: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
10: Tak jedeme.
11: Auto Esa. Ceny paliva u nás řešit nemusíte.
10: Kdo na to jde
11: od lesa, koupí auto od Esa.
12: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: kamarád odpolední show na Hit Radio Zlín, s vámi Pavel Šárka. Za chvilku už teda samozřejmě další muzika, předtím si musíme říct, co nás čeká v čerstvých zprávách na celou 16.
1: Tak už jsme se dozvěděli, jaké tresty disciplinárka rozdala za to řádění fanoušků při derby pražských S a budeme to probírat i v dalších zprávách, protože samozřejmě to jako velmi, velmi budí emoce. Mně se teďka velmi líbilo, že Slavie vyzvala všechny fanoušky, co jako vběhli na hřiště a byli ti, řekněme, hodní, jakože tam nikoho nezmarastili. Tak, že se jako mají normálně ozvat na policii a nabonzovat se, jakože prej budou schovývaví.
0: Že z toho no, jako nic nedostanou, že to
1: přesně,
0: budou
1: že nebojte,
0: jako.
1: Jenom můžete nabonzovat dalších 10 lidí, co tam s váma vešli a vy budete v poho.
0: My vám dáme jenom pokutu, přijďte.
1: Maximálně, tak. Ano, nebo pasu, ale v poho.
0: Tak a pak ještě řeknete děkuju. Tak 10 000, děkuju, jste hodní. Tak jo, tak to je jedna z variant. A nebo si dáme muziku a úplně nám to zapomeneme. A vyčít.

0: Taky Coldplay na závěr 15. hodiny, jdeme na cesty. Ty nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Kroměříž směrem na Tlumačov, tady máme nehodu dvou osobních aut, tak se to samozřejmě došetřuje, jinak nevidím žádné komplikace. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting. S námi můžete počítat. ls.c.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Nedohrané derby pražských S dál řeší i policie, hledá fanoušky, kteří vnikli na hřiště, a těm slušným slibuje spolu s klubem schovývavost. Víc nám za Slávii řekne Jaroslav Tvrdík.
13: Po dohodě s policií České republiky vyzýváme ty, kteří tam vběhli s přesvědčením, že je konec zápasu, že jdou slavit, na ploše se ničeho nedopustili a pak případně spořádaně plochu opustili, aby se přihlásili na linku 158, a mohu říct, že policie bude přistupovat s přiměřenou mírou porozumění pro takovéto doznání.
12: Disciplinárka dnes udělila tresty. Utkání skontumovala ve prospěch Sparty. Slavia dostala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 zápasy v Edenu bude hrát bez diváků. Platit bude i Sparta, a to 600 tisíc. Ve Zlíně si od zítřka můžeme prohlédnout filmové klapky. Vystavené budou ve Zlatém jablku skoro 2 týdny, pak se přesunou do kongresového centra, kde se budou dražit při Zlín Film Festivalu. Letos je klapek 120, vytvořili je třeba autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček, herečka a výtvarnice Eva Hitnerová a letos poprvé třeba i herečka Petra Černocká. Nic nenasvědčuje tomu, že by se nyní měl hantavirus víc rozšířit, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace. Podle něj je zatím potvrzeno 9 případů a další 2 jsou téměř jisté. Vzhledem až k 8-týdenní inkubační době, ale další případy ještě přibydou. Čeští hokejisté dnes odletěli do Švýcarska, kde v pátek vstoupí do mistrovství světa. Na palubě speciálu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. I dál čekejme na východě Moravy oblačno až zataženo a výjimečně se může objevit slabá přehánka. Zítra nad ránem počítejme s četnými přízemními mrazíky, přes den pak naměříme do 15 stupňů a bude oblačno až polojasno. V dalších dnech má u nás v regionu opět pršet.
14: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
10: Hit Radio Zlín.
0: Tohle je odpolední show, s vámi Pavel Cacek, Šárka Hlubcová. No, my teďka budeme zdravit do Bánova.
15: Je to tak, a ty tam máš prý kamaráda, jsi říkal, ne?
0: No, já mám kamaráda, který se jmenuje, myslím, Bánovský, nebo tak nějak.
15: Jo, ale není z Bánova.
0: Není.
15: Škoda, to, to by bylo hodně cool.
0: No, kdyby byl Bánov z Bánovska, nebo naopak.
15: Bánovský z Bánova. Tak, tak.

0: nastává tady rozkol na Hitrádiu Zlín odpolední show s Pavlem a Šárkou, protože my tady každý v rámci akce Žijeme Zlínský kraj a tento týden hledáme ty nejlepší letní kina ve Zlínském kraji, tak tady vznikl jako problém, že já jsem chtěl říct svůj romantický příběh.
1: A já svůj děsivý příběh hororový, úplně brutální.
0: Tak poděs všechny, tak pojď.
1: Dobře, tak pojďte. Přátelé, můj první totiž film, který jsem viděl v letním kině, byl Texaský masakr motorovou pilou. A nejúžasnější. Jo, ale největší top na tom byl, že my jsme šli jako pěšky pak z toho letního kina přes les. Parta lidí a samozřejmě rozumíš, jako v partě prostě 13 až 15 letých prostě kluků a holek jako všechny napadlo úplně to nejlepší na světě. Schovat se po lese a strašit všechny ostatní, že jo?
0: Ty jsi mě otevřela myšlenku v hlavě.
1: To bylo hrozný. Ano.
0: Já jsem v letním kině byl.
1: No vidíš, sláva.
0: A když mi bylo třeba 14 a viděl jsem Paranormal Activity.
1: No vidíš, no tak.
0: A úplně přesně si pamatuju, jak jsem s tama šel a ještě jsem doprovázel nějakou holku.
1: No jasně.
0: A pak jsem šel domů a říkám, já naprd, naposej jsem doprovázel holku, ještě mě co tady bylo.
1: Protože jít prostě do letního kina na horor je podle mě úplně největší top, co můžeš udělat. Jako. Ne,
0: tak z mé zkušenosti je to přesně naopak, ale necháme to samozřejmě na vás. Otázka je, kde ten horor uvidíte v letním kině, jo? Kde je to vaše nejoblíbenější místo? Buď 601 13 13 05, anebo a to především na hitradiozin.cz zahlasovat, protože ten z vás, kdo nám napíše svůj nejlepší tip na letní kino ve Zlínském kraji, tak dostane akreditaci na Zlín Film Fest.

0: mi sympatická trojice. Rehab in a Seš na Hitrádiu Zlín. A to je mi sympatická dvojice odpolední show. Pavel Cecek, Šárka Holubcová. No nejsme mi to sympatiáci vlastně.
1: To víš, jo. To
0: tak jsem rád, že jste nám to psali na 601 13 13 05, jak jsme sympatiáci. Všichni jste se ptali, jak to děláme, že jsme takhle krásní, ale zároveň, samozřejmě, to samozřejmě nikdo nepsal. Ale co jste psali?
1: To jsou hovna, to tam neříkej, takový hovna.
0: To je mi ale sympatická trojice. Rehab i na Seš na Hitrádiu Zlín. A to je mi sympatická dvojice. Pavel Cacek, Šárka Holubcová od polední show.
1: A my jsme taky trojice, že jo, tam ty lidi, tam u těch repráků, jak jako jsou že... na nás nachystaní všichni, tak
0: jo, krásně. Takhle, já jsem těhotná, co jsem si říkal, co se nedozvíme dneska ještě?
1: Ne, já jsem jenom tlustá, poho.
0: Jsem opravdu neměl na mysli. Tak pryč od toho, prosím vás, psali jste svoje tipy na letní kina, co tam psala Jitka, to si nechám na tobě.
1: Jitka nám psala, že každý rok chodí na zlínské filmové léto, takže prý objíždí prakticky všechny ty zastávky letního kina tady nice. Po celém Zlíně. A psala, což se mi teda mega líbí, že už to mají tak vychytané, že si celá rodina nosí, ne že jako deku, jo, to už je trapný,
0: jasný.
1: Ale každý má skladací židličku, polštářek i deku, to je hodně
0: jenom... Jenom rybářský prut a budete přesně, chytat donuty od cizích lidí. Jana napsala, a to pozor, my jsme byli před 3 lety na Chvalčově v letním kině. Bylo to tak pohodlné a příjemné, že jsme si s tama dovezli dáreček v podobě dcery.
1: Aha, takže ne já, ale Jana tady to těhotenství řešila, jo. Hezky, počkej, jako v letním kyni, že si to tam přímo jako...
0: Asi seděli hodně, fakt, buď jo. To, jste seděli hodně vzadu.
1: A nebo hodně vepředu a všichni se dívali nahoru a na ně nikdo, rozumíš?
0: Hele, bylo to vůbec letní kino, nebo jsi si podíval na vás?
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky ze světlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
9: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
10: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
11: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
12: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
13: Gap. Individual style for every generation.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Xindl X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
17: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Mě totiž napadlo, když tady tak probíráme ta letní kina, že se podíváme na nejdelší film historie a je fakt, že to by mě teda jako mega nebavilo, jo, protože je to nějaký experimentální snímek ještě ke jasně, všemu, jo. Jasně. Popisuje pozor, životní cyklus elektronické součástky pospátku. To mě taky nenabudilo. A teď ta délka, jo. 857 hodin, což je 36 dní.
2: 36 dní, hele, ale to je taky fajn. Šéfe, přijdu později, jdu do kina.
1: Ano, dívám se na film, sorry, ty jo,
2: za měsíc.
0: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: znít stejně tak jako odpolední show s Pavlem a Šárkou. No a teďka prstem po mapě zatím, pouze prstem po mapě na Maršov, jak je Uherský Brod, tak tady vzniká nová útulná budka pro poustevníky a poutníky.
1: Takže je to fakt takový to, že jdu prostě na výlet a jakože přespím si tam, jo?
0: Jo, přesně.
1: No to je krásný.
0: To je ten skvělý point, co jsem chtěl vlastně říct, že no, to je vlastně všechno. Já jsem chtěl říct, že to je nejen budka na to, že se tam můžeš jako posedět, pogrilovat nebo to, ale že tam vlastně můžeš i přespat.
1: Akorát víš, co mě tady u toho vždycky jako zaráží. Jestli to nemá online rezervaci, tak tam jako přijdeš a tam někdo je, že? Dost možná.
0: Tak ale jak?
1: Takže jako posuň se, prosím tě.
0: Pokecáte, ne? Když víš, jste, máš busta, vrácho. Dáme spolu.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: skvělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem,

0: oceněný v netestu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
7: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmond, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.
8: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Mě tak napadlo tady v odpolední show s Pavlem Šárkou, že dlouho jsem vás neobdaroval něčím hezkým, tak já vám teďka dávám volno. A děláte jakoukoliv práci, pokud teda nejste doktor, lékař, policista, nebo takové jako velmi, velmi důležité záchranné
1: služby. Já přesně vidím toho chirurga na tom operačním sále, jak prostě zrovna tam má rozdělený toho pacienta a cad se hlásí volno, tak ten tam, počkej chvilku,
0: ten
1: polež
0: tam,
1: si.
0: Ten tam tutově má hytrádio zvím tomu,
1: no,
0: jasně.
1: To co my víme.
0: No to je jaký pravda. Nicméně, prosím vás, už jste měli práce podle mě dneska dost, je úterý, úplně si odpočiňte, vypuste to, prostě běžte domů v práci, kdyby se vás náhodou třeba šéf při odchodu ptal, kam jdete, řekněte, to za to může cacek. Úplně
1: dobře, no.
0: V pohodě.
1: Prosím tě, mají jít jako do přírody, nebo si mají nasadit brýle a odevzdat si virtuální realitě?
0: Ani jednu, běžte domů.
1: No, jako, víš co, já se ptám schválně, protože česká vláda teď přišla s takovým krásným plánem, že jako jak zlepšit psychické zdraví zdravotních sester.
0: No.
1: A vymysleli, že teda jako jim všem zařídí virtuální realitu a budou chodit relaxovat do virtuální reality. Tak si říkám, jestli by nebylo lepší z té nemocnice se vyběhnout ven jako do přírody, jo, ale prej ne teda.
0: Tak jestli jim tam třeba pustí něco se zombíkama, to bude velká paráda, budou úplně v pohodě všechny.

0: tak ještě na závěr 16. hodiny Madonna a my jdeme pomaličku spolu taky na cesty. Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nesu dobré zprávy. Nevidím žádné komplikace. Měli bychom jezdit úplně bez problému. Kdyby se to změnilo, nebo je to jinak na cestách ve Zlínském kraji, kdekoliv, tak vaše dopravní info volíte na 800 511 611.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Chrupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. České zdravotní sestry budou relaxovat ve virtuální realitě. Plánuje to vláda. Je to jeden z kroků, které mají zajistit dostatek sester a jejich psychickou pohodu. Program by měl začít fungovat do 2 let. Vláda chce také navýšit počet studentů ve zdravotnictví, umožnit jednodušší příchod cizinek a také dovolit nemocnicím, aby sestrám dávali víc nepeněžních benefitů. Ovocnáři se připravují na dnešní noc, která má přinést mrazy. Týká se to i našeho regionu. Přitom už dřívější mrazy úrodu poškodily, jak říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
7: Předběžně předpokládáme, že letošní úroda by se mohla pohybovat někde kolem poloviny toho, co je u nás běžné v kontextu nějakého dlouhodobějšího průměru. Když to převedeme do tržeb, tak se dá očekávat, že jde o škodu v řádově vyšších stovkách milionů korun.
6: Přízemní mrazíky dnes v noci navíc můžou poškodit také vzešlou zeleninu. Vsetín rozjel rekonstrukci knihovny v Rokytnici. V moderní podobě se znovu otevře začátkem příštího roku. Bude bezbariérová a vznikne tam prostor pro vzdělávací aktivity, včetně víceúčelového sálu. Cílem Vsetína je, aby pobočka Masarykovy veřejné knihovny v Rokytnici byla místem, kde lidé najdou nejenom knihy, ale taky zázemí pro celoživotní vzdělávání a setkávání napříč generacemi. Basketbalista Jan Veselý plánuje odchod do sportovního důchodu. Kariéru chce 36-letý český pivot ukončit už po této sezóně. Za sebou má i 3leté angažmá v NBA. V létě mu skončí smlouva v Barceloně. Zítra počítejme s hodně chladným ránem, přes den se pak teplota na východě Moravy dostane až k 16 stupňům. Bude většinou oblačno až zataženo, sem tam by se ale mohlo snad ukázat i slunce. Od čtvrtka má znovu pršet.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
9: Hit Radio Zlín.
10: Tohle je odpolední show na Hit Radio Zlín. Ta má před sebou mimochodem ještě poslední 60 minut dneska při úterku. Pavel Cacek, Šárka Holubcová s váma. Za chvilku na Otrokovické štěrkoviště. To vyrazíme nejen prstem po mapě, ale i osobně.
11: Ano, budeme ho velmi chválit, ale pozor, taky si přiznáme, že Pavel ho úplně nesnáší.
10: My se, ne, to nebudu říkat nahlas.
11: No, jo, já už jsem to řekla.
10: V životě jsem tohle neřekl.

0: za námi taky Sia, Cheater, jo, s Nahytrádiu Zlín, tady odpolední show, i takhle mi pro vás hrajem. Pro boha, co to
1: já se raduju, protože konečně mi dáš za pravdu, že Štěrkáč v Otrokovicích je boží.
0: Jestli tak vypadá radost, tak to nechci vidět víckrát. Dosi asi byste viděli, co ona dělá.
1: Jo, prostě se raduju, no tak mám jako radost.
0: Trošku Terminátor styl.
1: No, jo.
0: Tak jo, tak Otrokovické Štěrkoviště je lepší, oblíbenější, než si mnozí z nás možná myslí.
1: Než si ty myslíš, řekni to přesně, ano.
0: Já jsem tam kdysi chytil střední chřipku prostě.
1: No a já mu neustále tvrdím dokola, že to prostě měl odjinut, jakože Štěrkáč za to nemůže, je v tom naprosto nevině. Jako.
0: Máme potvrzené,
1: no,
0: že to bylo spama.
1: Prostě, ne, pojď potvrdit, že je to tam super, povídej.
0: Dobře, Mapy.cz. Podle Mapy.cz patří mezi nejlépe hodnocená místa vůbec Otrokovické Štěrkoviště. Získalo známku kvality roku za to, že hodnocení se drží nad 4,6 z 5.
1: Hezky, pěkně, to je slušný. Já jsem se dívala schválně na nějaké ty recenze, tak schválně. Krásná čistá voda, tobogán, brouzdaliště pro děti, mnoho možností občerstvení. Další, super koupání, další, krásný areál, chybí mi jenom ukazatel teploty vody, úžasné místo pro odpočinek těla i duše, tohle všechno lidi říkají a pak přijde Pavel a řekne, já jsem tam chytil střední chřipku.
0: Je to pravda, my jsme tam kdysi prostě asi 2 roky zpátky chytli střevní křivku, nebylo nám prostě vůbec dobře.
1: No jasně, předtím se dal 8 piv někde a pak to svedl na Štěrkáč.
0: A ten vlakáč mi nesedl.

0: byla.
1: Já se jdu ještě vrátit k Otrokovickému štěrkovišti.
2: No nemůžeš prostě nechat tak, že to, je to tam super, jako nemůžeš.
1: Já to nenechám. Tady na Hit Radio Zvím odpolední show jsme se před malou chviličkou bavili na to, že získalo nálepku jako kvality Otrokovické štěrkoviště, protože má například na mapy.cz nebo mapy.com neustále hodnocení nad 4,6 z 5, což je hodně. A já bych jenom, ty jsi tady vyjmenovala některé ty recenze, které tam vypsali.
2: No jasně, když přečíst ty 3, co jsou tam špatný, jako schválně, že
1: tak
2: jo?
1: Tak jo, hele. 4,5 hvězdy dává Adolf, píše, pěkné místo, údajně jsou pod vodou dva karavany.
2: Nekecej, tak to je hodně top.
1: Za tohle bych nedal 4,5.
2: Jako proč ne, jako to je super náhodou, to je takové co, tajemné a úžasné.
1: Co, kdo ví, jako, co v tom je v těch karavanech?
2: Pravda, jestli tam jsou ještě lidi v tom, tak to je blbý.
1: Tak to je jedna věc, potom jasně nějaké prostě 4-5 hvězdičkové hodnocení, někdo tady Tomáš dal 2,5 a nic, k tomu nenapsal.
2: No, tak takový mám nejradši, jako. Pak jo. Tam někdo psal, že to je jako takové blátičko, otrokovický kačák, tož to jsou taky věčně nespokojení Češi, jako to je peklo.
1: A mám tady jednu vyloženě negativní recenzi na Otrokovické štěrkoviště, psáno od Kvoky, tak se jmenuje ten uživatel. Napsal, prosíme pana Ivanušiče, aby již dále nezaplevoval prostor desítkami svých jen málo vypovídajících dronových snímků.
2: Jako proč? Jako? Ty se podívej, jak to vypadá ze zhora.
1: Mě fascinuje,
2: no, že... pak přijedeš a pak si překvapen možná, to je fakt, ale...
1: Mě spíš jako baví, že to tam někdo prostě nafotil, říká si, to je krásné štěrkoviště a někdo tomu dá prostě pro to hodnocení 1 z 5.
2: No jako tak, to je prostě nesmysl. Teď ten areál je úplně boží. Krásně se tam najíš, vyblbneš se, je to skvělý, já to tam miluju.
1: Jdu tam připsat svoji recenzi prostě.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
11: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechechu, chachacha, noční, no.
10: Noční.
11: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
10: yes,
11: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
9: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tak jsme si zase připomněli odpolední show na Hit Radio Zine, tak je 50 stínů šedi, neboli Ellie Goulding, Love Me Like You Do. S vámi Pavel Cacek, Žárka Holubcová, no dneska, to byl velmi vydatný den, na úterý 12. května přinesl překvapivé informace. Například jsme tady dneska otevírali odpoledne velmi specifickým kontroverzním tématem ohňostroje, protože ve Valmezu je chtějí kompletně zakázat, tak se nabízela otázka na vás, jestli jste s tím v pohodě a většinou jo.
1: Ale našli se i tací, kteří jako to mají stále rádi, jako světýlka na obloze. Tak jsme tady řešili dneska slavné derby pražských S, to jako nemůžeme minout, že jo. A měli jsme tady takovou hezkou výzvu, že jestli jste jako byli mezi těmi, co vběhli na to hřiště, ale nikoho jste nezmlátili, tak se prý máte ozvat policii a prej budou schovývají. Tak Pavel už volal, můžete taky.

0: a hospodská hitovka, tady tohle Bar Song od Šabuzí na Hit Radio Zlín, odpolední show s vámi Pavla Šárka. No tak víkend už je na dohled. Pokud si vezmu dalekohled a budu dělat, že dva dny neexistují, tak ho uvidím.
1: Jo, si právě říkám, to je úterý, co blbneš tady s víkendem, jako.
0: Hele, musíme se mentálně připravovat na víkend a držet se v té poklidu a v té pohodě.
1: Jasně,
0: jo?
1: Dobře. Žádná takže už práce. Přestaňme pracovat rovnou, přesně to přesně. Nemá smysl. Zítra žádné vstávání, ideálka.
0: Hele, jestli dneska jdete na noční, nechoďte. Jo, udějte si pohodlí.
1: Přesně už je víkend, říkal Pavel.
0: Přesně, napište, že víkend je na dohled, že už to nemá.

0: Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
4: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dej mi jenom trochu času, zpívá v této písni Kylie Minogue. Když koukám na čas, dovedla nás až k 19. večerní. Posloucháte Hit Radio. Užívejte úterý.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
0: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Bude pokračovat skupina Team. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

Tohle je stálice 80kových playlistů a karaoke klasik. I think we're alone now. A zpěvačka, která si na hudební scéně říkala jednoduše Tiffany. Ladíte Hit Radio, hudební speciál, Hit Radio Classic. My jsme se teď pohybovali zpátky v 80. letech. Poněvadž a protože vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tiffany byla takovým teen pop idolem. Vzala píseň, která vlastně vznikla v roce 1967, tehdy ji připravila skupina Tommy James and the Shandells. No a v roce 1987, tedy k 20letému výročí, udělala ten remake, který jsme si připomněli na Hit Radio právě teď. A i po letech zní pořád naprosto fantasticky. Mimochodem, bylo jí teprve 16 let, když tuhle píseň naspívala a její management tehdy přišel s velmi chytrým nápadem. Místo klasických klubů nebo nějaké tour po festivalech vyrazila na tour po nákupních centrech USA. A tehdy to bylo úplně nové marketingové schéma, které naprosto fantasticky zafungovalo. Možná i díky tomu se pak Tiffany stala jednou z tváří MTV éry. Pokračujeme dál. Teď s dvojicí Mariah Carey a Boyz II Men. One Sweet Day, velká romantika. Už od prvních tónů, tak se nalaďte na tu správnou vlnu. Tohle vám nicméně hrajeme pro lepší náladu. V úterý 12. května, 12 minut po 19. hodině. Hezký večer.

0: Tohle je hudební partička Mojo, Lady, Hear Me Tonight, záležitost, kterou jsme teď hráli na Hitrádiu. Hezké úterý. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, to nejlepší od 80. až po rané milénium. No a v 80. se budeme pohybovat i za chvilku. Vzpomínat budeme na naprosto ikonickou, fantastickou, legendální záležitost. Jojo, rok 1982 přinesl desku s názvem Toto 4 a na ní se objevila od stejnojmenné kapely píseň Africa. Mimochodem, Toto tehdy vůbec v Americe, tedy v Africe nebyli, nikdy ji nenavštívili a ta píseň je v podstatě taková snová představa toho, jak by to tam mohlo vypadat a dokázali to zaranžovat naprosto fantasticky. Mimochodem, takový zákulisní špek, ve studiu to vůbec nenahrávala kapela Toto, ale studioví muzikanti, kteří to prostě vzali z gruntu a naprosto fantasticky, takže i oni si určitě zaslouží nějaké to drobné uznání. Ace of Base přidáme, taky skupinu Činasky, i takhle vám na Hitrádiu budeme hrát za chvíli.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
6: Hit Radio.

Teď jsme zažili opravdovou chvíli nostalgie, návrat do roku 2006, skupina Činasky tehdy vydala desku Music Bar a na ní se objevila drobná paralela. Hráli jsme na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu a přesuneme se do roku 1997. Na severu vznikla partička, která si říkala Aqua, byla částečně z Dánska, částečně z Norska a právě v 97. vydala desku Aquarium. Na ní se objevila třeba tahle stěžejní záležitost. Písnička, která Aqua naprosto proslavila, která ji otevřela brány do toho hudebního světa, do showbiznisu, který pak Aqua udělal spoustu služby a parády, protože ji vydělal spoustu peněz a přinesl mnoho fanoušků. Na stejné desce se objevila taky Vinná romanťárna. Takže Aqua ukázala, že neumí jenom ten bubblegum pop, ale dokáže hrát taky na tu vážnou strunu. No, byla tam ještě jedna stěžejní píseň, určitě ji poznáte. Dr. Jones byla v podstatě taková parodie na Indiana Jonese. Jinak ten klip, který vzniknul, to byla naprostá charakteristika 90. Džungle, chrám, dobrodružství, komiksová stylizace, barevné kostýmy, prostě všechno, co od té písně čekáme, už jenom podle toho, jak ji slyšíme. Tak si teď pojďme poslechnout v plné parádě. Rok 97, Dr. Jones.

0: O naše uši se teď starala Donna Summer. She's work hard for the money, tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali, posloucháte Hit Radio. A ten hlas určitě taky poznáváte, patří Madoně. Píseň What It Feels Like for a Girl se objevila na její desce v roce 2000. To je hodně pohodová záležitost. Madonna se nicméně rozhodla, že vydá ještě jednu verzi a připravila oficiální taneční remix. Jmenuje se úplně stejně, je o hodně víc našlapaný a hrát vám ho na Hitrádiu budeme za chvíli. Přidáme Roxette anebo Modern Talking.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: tohle je naprostá ikona osmdesátek, skupina Modern Talking a Včery šery Lady, hymna roku 1985. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, je to 20. večerní.
1: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
3: Mirá.
1: Rybičky.
3: Migové.
1: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
3: Harley.
1: Tomáš Klus.
3: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, nachystané v playlistu 12, taky Michael Jackson. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju hezký úterní večer.

Typický zvuk vanastovek. Vanastové věci dohrály právě teď. Na Hitrádiu jsme si poslechli sbírku zvadlejch růží. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. Až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že vám to dobře vyladí ten úterní večer s datem 12. května. My si teď dáme hudební projekt Stars on 45. Vznikl v Nizozemsku a tahle parta se specializovala na to, že dělala hudební remixy spojené s několika hitů konkrétních interpretů. No a my si teď budeme hrát More Stars, což je taková ABBA medley, mix těch největších hitů ABBY.

0: jedna z těch písní, které interpret umístí na desku a nemá od nich žádné velké očekávání. A tady přichází ten paradox, kdy přijde na řadu posluchač, který rozhodne, tohle bude hit. Příběh v kostce, který potkala taky písničko Wasn't Me. Tohle byl Shaggy a Rick Rock. Ladíte Hit Radio. Hit Radio, které vám až do 21 hodin hraje to nejlepší z 80, 90 a milénia. Tohle je naprostá 80ková hymna. Vyšla v roce 1988 na albu The Innocents. To má na triku pochopitelně partička Erasure. Písnička se jmenuje A Little Respect. A hrát ji budeme za chvíli. Taky North and South, Tarantino's New Star, anebo Shakespeare Sisters. I na to všechno se v těch příštích minutách můžete těšit.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Albert Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

Tohle byly Shakespeare Sisters s hitem Stay. Hrajeme ty největší hity, ale taky se věnujeme aktuálním tématům, které vás zajímají. Erasmus je termín, který znáte zejména, pokud máte doma školáky a studenty. Erasmus není jenom semestr na pláži a selfie z Barcelony. Dnes můžou nejen vysokoškoláci, ale i středoškoláci, učni nebo třeba mladí sportovci. Evropská unie na program Erasmus Plus do roku 2027 vyčlenila zhruba 26 miliard eur a cílem je, aby zahraniční zkušenost nebyla jenom pro bohaté rodiny. A jak potvrzují i studenti na sociálních sítích, největší přínos často není škola samotná, ale samostatnost, jazyky a zkušenost se světem. Tím tedy vyvracíme možná ten největší mýtus, který říká, že Erasmus jenom pro vysokoškoláky. Ne, ne. Stejně tak to není jenom zábava a půl roku volna. Student nebo účastník musí plnit studijní, pracovní nebo projektový plán. U vysokoškoláků se řeší předměty a kredity, u odborných škol praxe, u škol a organizací konkrétní vzdělávací cíle. A vůbec nevadí, když člověk neumí perfektně anglicky. To není definitivní vstupenka a ani podmínka. U některých pobytů je pravda, je angličtina důležitá, jinde nicméně může jít o jiný jazyk nebo o praktickou odbornou zkušenost. Erasmus Plus samozřejmě vznikl jako evropský program a podporuje spolupráci mezi zeměmi, ale jeho praktický dopad je velmi konkrétní. Mladý člověk si vyzkouší život v zahraničí, zlepší jazyk, získá zkušenost s jinou školou nebo pracovištěm a často i větší sebevědomí. Důležité je si říct, že Erasmus Plus není určen jenom pro úzkou skupinu vyvolených. Ve skutečnosti je to jen velmi praktický program Evropské unie, možná jeden z těch nejpraktičtějších. Pomáhá studentům, učňům, školám, učitelům, mladým lidem i organizacím získat zkušenost, kterou doma nejde jednoduše nasimulovat. Na Hit Radio teď se budeme vzdělávat hudebně, pokračují Linkin Park.

0: písnička, kterou budou všichni znát jako Sklíčka, Drasové Sklíčka. Její opravdový název je Ale ty a můj brat. Ladíte Hit Radio. To byl Miroš Birka, Marika Gombitová a Jan Lehocký. To jsou jména, která se potkala ve skupině Modus, takže samé povědomé hlasy. My budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic dalšími skvělými hity. Na chystaní třeba Sugar Babes, taky Point Break nebo Mike and the Mechanics. Over my shoulder. Záležitost, kterou pro vás taky máme nachystanou do těch příštích minut. Hodně pozitivní úterý, to se musí nechat.
1: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.

Takhle to v závěru hodiny rozparádili na hitrádiu Point Break Stand Tough. Byla záležitost, která nám dnes uzavírá aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Těšíte se na vás, budeme pochopitelně i další večery, vždy od 18 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Zítra nicméně vaše středa, to budete playlist na Hit Radio režírovat vy. No a z té další muziky bude pokračovat třeba Taylor Swift, Lost Frequencies, Moby, Aneta Langerová nachystaná, prostě i v příštích minutách bude co poslouchat. Tak mějte hezký úterní večer.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
7: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
8: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď.

0: www.tetra.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
0: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Na tuhle muziku se vůbec nedá tancovat.
2: Kamenictví Gerhard. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.

0: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 gerhard.cz.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýl Motor.cz.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

Ideální řešení pro váš interiér. Přijďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com